0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn.

0: Máme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku vyvolala bouřlivou debatu. Zastánci tvrdí, že by to pomohlo ženám se silnými bolestmi. Kritici naopak mluví o nesprávné výhodě. Fitness influencerka tvrdí, že jí letecká společnost Lufthansa zakázala nastoupit do letadla kvůli příliš odvážnému sportovnímu oblečení. Zaměstnanec letiště jí měl říct, že vypadá téměř nahá. Případ zřejmě na sociálních sítích vyvolal obrovskou debatu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Eurovize bude mít v roce 2027 poprvé v historii kanadského účastníka. Jde o první novou zemi od Austrálie v roce 2015.
1: Fine.

0: ano, a taky hezký světový den UFO, taky hezký mezinárodní den věnovaný věcem vyrobeným v Americe, docela náhoda, že tyhle dvě věci se slovají ve stejný den, taky hezký mezinárodní den hasičů, kteří bojují s ohněm v otevřené krajině, hezký mezinárodní den zapomínání. A samozřejmě hezký čtvrtek, ano, tyhle ty všechny věci připadají na 2. července a nebojte, nezapomněli jsme. I dnes startuje Morning Bus, i dnes budeme pouštět songy na lepší ráno, i dnes se Wendy snad bude smát. I dnes 100% se budeme snažit vám zpříjemnit den a ráno a i dnes budeme rozdávat lístky na Zrče Festival, co víc chtít?
1: Já nevím, já bych chtěla, aby si už přišel nějaké ty písničky, prosím tě.
0: To by docela šlo.
1: Buď ticho.
0: Dobrá. Wendy, něco máš nad hlavou?
1: Píseň tou hlavou.
0: Je to tak, jdeme na to.

0: Kato, Johnny, Turn the Lights Off na fajnu, krásné, dobré ráno, 10 minut po 6. hodině. To, že psi musí být od 1. července povinně čipovaný, tak nějak jako víme, pokud nevíme, tak teď už jo, ale krom psů se k ním dost možná přidají i kočky.
1: Evropská unie to chce právě záměrně zavést i u koček. Je to hlavně z toho důvodu, že spoustu koček se tady tak všude toulá, nejenom jako v Česku, ale třeba takový Řecko. To je, jo, tím úplně je to proslulý. Šílený. Takže z tohohle toho důvodu to chtějí zavést i jako pro kočky. Tak jenom, kdo máte kočky, tak buďte rady na to, že budete muset brzo čipovat, pokud nemáte čipovanou kočku.
0: Je to tak, prostě taková kočičí občanka pod kůži, teď už jenom zřídit datovou schránku kočce, povinně přiznání, kolik schodila květináčku a tak. To je jediný důležitý info, který jsme vám takhle po ránu přinesli, teď už to bude jenom bizár.
1: Teď už to bude jenom kolotoč dolů.
0: Ne. Ale my to pojďme na hype it. Před náma Summer nebo taky Temper Traffic, Self Aware. Nebo jeho Self Aware. Hezký ráno. Pojďme na to. Wow. Nezapomeňte, co jsme teď zmiňovali. Ať pak neplatíte pokutu. Pokračujeme dál. Morning Boost.

0: čtvrteční ráno 2. července, 18 minutek po 6. dává, takže Fine Temperature, Self-Aware, to nám dohrálo. No a co nám bude hrát dál?
1: Za malý okamžik na Fajnu Macklemore, taky Ryan Lewis, jejich Thrift Shop. No a tomuhle songu by měli poděkovat všechny second hand obchody a taky vintage obchody, protože tenhle song takzvaně udělal tyhle ty shopy opět v módě, opět cool. Celkem paradox, že písnička o tom, jak neutratit moc peněz za oblečení, vydělala miliony. Asi nejvýdělečnější návod na šetření v historii. Za malý okamžik na Fajnu. A kromě toho...
0: Nejlepší zpěvák na světě. Je to Alex Warren, jeho Passenger. Kluk, který přišel o rodiče a bydl jenom v autě a vyšplhal se až na takovou globální hvězdu.
1: Tak tyhle z ty hvězdy za malý okamžik. A pak kouknem na hvězdný 3 random fakta. Jojo. Morning Boost.
2: Fajn. Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Yeah.

0: za půlku z jejich Elevate ve čtvrtek 2. července. No a pojďme se podívat na 3 random fakta.
1: Lionel Messi dostal 15 milionů dolarů za to, že se objevil v 20-sekundovém teaseru na nový film Spider-Man Brand New Day, což je o 10 mega víc, než dostal Tom Holland za jeho první pojetí hodného souseda. Messiho jsme nikdy neviděli šťastnějšího, dokonce ani ve finále mistrovství světa před 4 lety.
2: Nejvyšší sok.
1: Jaj. Páry, které štípou dříví až po svatbě, mají podle studií nižší rozvodnost. Pokud na něco takového dojde, nechte vašeho muže hrát si se Spider-Manem a bude to v pohodě. No a v Americe jsou od včerejška zakázány všechny veškerá umělá barviva v jídlech. To nám chybělo. Jakoby nestačilo, že poslední dobou to v Americe už jako vůbec není barevný. Morning Boost.

0: Takovýhle tempo na Fajnu máme rádi. Ava Maxi, Spot a Fake, 5 minut před 6:45 a v takovém tempu budeme pokračovat. Za malý okamžik James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls. Naprostá ikonická záležitost. Ale z jakého songu se brzy taky stane ikona?
1: To je Fast Boy, Beautiful Life. Má to dobrý vibe.
0: Má to
1: dobrý
0: mega.
1: Dobrý beaty.
0: Mega, mega, mega.
1: Po ránu naprosto skvělá věc.
0: Novinka, kterou tady máme v playlistu. A my si ji dáme za malý okamžik. Tak tohle za okamžik a pak vám řekneme jednu velice důležitou věc. Někteří už možná vědí, kdo nevíte, tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Fajn. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
4: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
11: Instagram.
10: YouTube.
11: TikTok.
10: Co je zrovna teď in. Fajn.
11: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
10: Jsme fajn. Fajn Radio.

0: To nejlepší z hit parád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.

0: Pink Panthers taky Zara Larsson, jejich Stateside na fajnu 9 minut před 7 hodinou. Dámy a pánové, velice důležité sdělení.
1: Poznej interpreta a vyraž na zrče.
0: Představte si, že jen tak z ničeho nic dostanete možnost jet k moři. Vykašlat se prostě na svět okolo sebe, jo, je jedno, že máte děti, babička bude stejně nadšená. Vypnout prostě na chvilku hlavu a užívat si jen tu nejlepší atmosféru, drinky, pláž, všechno s pořádnou porcí té nejlepší hudby a interpretů, kteří vás na téhle odpočinkově, neodpočinkové cestě budou doprovázet. Tohle to všechno nabízí ten největší český festiák v Chorvatsku u moře, Zrče Festival.
2: Festival, na kterým se objeví jména jako Kellyn, Separ, Stein 27, Sofian Mešmeš, Ben Cristoval a další a další a další, a vy tam můžete být.
0: Můžete tam být, protože za malý okamžik tady budeme soutěžit o dva lístky právě na tenhle mega festiák. Kromě toho budeme soutěžit taky v rámci tady té soutěže o dva lístky na naší fine boat, na naší party boat, která se tam bude plavit po moři a kde bude party a bude tam třeba Mat 213 nebo taky třeba Gufrau. No a kromě toho balíček vlasový kosmetiky Kapilan, abyste byli prostě v pohodě. Aby vaše vlasy byly v pohodě během toho, co budete prostě užívat tady tu atmosféru. Tak dávejte dobrý pozor, protože už za malý okamžik tohle to všechno budeme tady pro vás mít. Do té doby 24K Golden, Ian Dior, jejich Mood.
1: Zrče Festival 11. až 14. července.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok,
1: co je zrovna teď in.
2: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn.

0: Fajn Radio.
1: Hudba, kterou chceš slyšet.
0: Lidi, který chceš vidět.
1: A moderátoři, který už vidíš možná až moc.
0: Fajn Socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Nakupování na čínských e-shopech, jako jsou Temu nebo Shein, už je mnohem dražší. Evropská unie totiž připravila nový pravidla pro dovoz leteckých zásilek a už od včerejška je v tom větší háček, než v tom byl předtím. Řada hotelů a výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Místo něj ve výtahu najdete rovnou 14. Důvodem je dlouholetá pověra, že 13. přináší smůlu. Mattel představil novou sběratelskou panenku Barbie, inspirovanou klipem Miley Cyrus. Nechybí kouženkový outfit, výrazný sluneční brýle ani mikrofon.

0: Krásné čtvrteční ráno všem, se 7 hodinou opět pokračuje Morning Bush na Fajnu a opět za malý okamžik budeme soutěžit o 2 lístky na ten nejepičtější festiák u moře na Zrče Festival. A tak jako včera jsme chtěli vědět, co nejšílenějšího byste byli schopní pro to udělat, abyste případně mohli zkusit štěstí a vyhrát jen ty lístky, chcem to vědět i dnes. Co nejšílenějšího byste byli schopni udělat pro to, abyste vyhráli 2 lístky na Zrče Festival? Pojďte to dát vědět na číslo 724-634-634, no a do té doby.
1: Třeba Tame Impala, Jenny, jejich Dracula, nebo teď už Bruno Mars, I Just Might.
0: Hezký ráno a pojďte dát vědět. Morning Boost. Fajn.

0: Tame Impala, Jenny, jejich Drákula na fajnu, 8 minut po 7 hodině. A je to tady.
1: Poznej interpreta a vyraž na Zrče.
2: Největší český festival zahraničí, na který vás můžeme dostat, kde uslyšíte jména jako Stein 27, Sofian Mešmeš, Hartriko, Ben Kristoval nebo takovej třeba Rytmus. Všechno to tady máme. A nejenom, že vám dáme vstupenky, ale taky vám zařídíme vstup na naší Fine Boat, kde budou Gufrau a Mat 213 a zároveň od nás dostanete i balíček vlasový kosmetiky Capilan Original.
0: Extrém, extrém, extrém. Tak uvidíme, komu se dneska podaří získat lísky na tohle všecko a hlavně lísky na Zrče festival. Na drátě máme Pavla. Pájo, ahoj, krásně dobré ráno.
3: Hezký ránko vám oběma, všem posluchačům Fajn rádia, ahoj.
0: Ahoj, Pájo. Hele, můžeš prosím sdělit, co jsi nám napsal za nejšilenější důvod, že bys pro ty lísky byl schopný udělat?
3: Prosím, je to asi 14 dní, jsem byl v Praze, byl jsem tam na nádraží v tom obchoďáku.
0: Yes.
3: Tak bych zveřejnil video a koupil bych tam 200 rohlíků, mě napadlo, rozdával bych to do té doby, dokud bych je nerozdal do posledního kousku.
0: A to se nám líbí, to je dobrý skutek. No tak jo, Pájo, uvidíme, jestli budeš mít štěstí a jestli nakonec budeš rozdávat rohlíky na nádraží. Jseš připravený, tvým úkolem bude uhodnout interpreta, který ho ti popíšem, OK?
3: Jsem připravený.
0: Dobře, tak jestli seš, můžeme jít rovnou na to.
3: Můžeme.
0: A nápověda zní: tento interpret patří mezi málo českých interpretů, kteří se nebojí experimentovat jak s hudbou, tak i s tím, jaký dostat k fanouškům. Zažil talentovou soutěž v roli soutěžícího i člena poroty. Dlouhodobě se hlásí k veganství a otevřeně podporuje práva zvířat. Je známý tím, že kolem sebe buduje komunitu mladých talentů. Věděl bys, o koho se jedná?
3: Napadá mě jeden človíček, nevím, jestli je to on.
0: Dobře.
3: Zkusím říct Kalina.
0: Tady máš zvukovou ukázku. Asi jo, ty vole, asi jo. Ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. Tak teď nebo nikdy.
3: Tak prosím tě, tak to změníme, tak řekneme Bena Kristova.
0: A to je správná odpověď! Pája jede na Zrče!
3: Ty jo, super, ty jo. Děkuju.
0: Rohlíky! No tak jo, tak připrav asi kameru, budeš muset natáčet.
3: Budu muset natáčet a budu muset tam zavolat a objednat je taky, aby je měli vůbec.
0: Jo, no, myslíš na všechno, to se nám líbí. No tak jo, Pájo, koho vezmeš sebou?
3: Ale uvidím, kdo bude hodný kolem mě, takže někoho, nějakého kámoše dobrýho.
0: No, tak paráda, okay. Hele, vyhráváš od nás 2 lístky na Zrče festival, taky 2 lístky na naší Fine Boat, na naší Party Boat, která se tam poplaví po moři, kde bude Mat 213, taky Gufrau a balíček vlasový kosmetiky Capilan, abyste prostě byli vlásky hezky v pohodě. Dobře?
3: Super, děkuji, hezký ráno všem, čau.
0: Taky, měj se a vydrž nám na drátě, vezmem si od tebe potřebný údaje. Gratulujem.
3: Ahoj, čau.
0: Čau.
2: Ahoj.
0: No tak jo. Tohle se byl Pája, který mu se podařilo získat tohle to všecko. No, zítra upozorňu poslední příležitost a my pojďme dál. Tady je Benny Kristo a jeho novinka SPF. O se bude možná hodit, pokud pojedete někam do zahraničí, anebo právě na Zrče festival.

0: Taylor Swift, jí opala jedna fajnu. 21 minut po 7 hodině, krásné dobré ráno všem. Za malou chvilku se na malý okamžik uklidníme a dáme si takovou menší countryovku. Stella Lefty, její Boston, hit, který se prodral ze spoda hit parád až na vrchol a my ho máme tady taky. No, kromě toho, taky song, který vrcholu hit parád dominuje už delší dobu.
1: Kellyn Sofian Mešmeš, Pistácie. Tohle tady taky dlouho nebylo.
0: Pravda.
1: Proto si to dáme.
0: By the way, tenhle song mnozí možná taky uslyšíte na Zrče festivalu, kde Kellyn bude vystupovat. I Sofian. Ještě jednou připomínám, že zítra naposledy soutěžíme o lístky na Zrče festival. Tak tyhle songy za mnou okamžik. A pak nějaký ten bizar pro dnešní den. Hezký ráno. Morning Boost.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Instagram, YouTube, TikTok,
6: co je zrovna teď in.
5: Fine Radio. To nejzajímavější z

0: Haven, Caitlin Aragonich, I Run na fajnu. Půl osmý aktuální čas a pojďme si říct, že dělat dobré skutky se opravdu nevyplácí.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Jistý Brit se rozhodl uklidit znečištěnou řeku bez povolení. No a teď mu za to hrozí vězení. Kámo, co víc ty lidi chtěj? Jako čím jako argumentuju, že ho za to jako chtějí zavřít, vždyť jako to je úplně směšný. Ten odpad tam byl jako na schvál, nebo jako jdeš do basy, protože se ten dotyčný člověk třeba koukal na ten bordel rád. Já chápu, když vám na vašem třeba klidném předměstí postaví před barákem desetipatrový jako nákupní centrum. Jo. Za to bychom zažalovali kdekoho, ale tohle se mi přijde fakt směšný. Nebo Wendy, máš jiný názor?
2: Nemám jiný názor. Jako, představ si, že se fakt koukáš, jedeš tou lodičkou a říkáš si, o, hele, tady po pravý straně jsou banánky, oloupaný.
0: Je, injekční stříkačka. Mm-hmm.
2: No, tady máme konzervičky použitý.
0: Ty vole.
2: Alo.
0: To je jako, když já nevím, kdybych ti udělal kafe a ty. Cože, ty jsi mi udělal kafe, no tak to si, to ne, to tě zažaluju. Nebo prostě víš, jako to je prostě, ach jo, a kam to spějem, já nevím. Tak lidi, asi pojďme nedělat dobrý skutky, protože se to nevyplácí. A za to akorát zavřou, tak. My to můžeme aspoň minimálně zkusit. My uděláme dobrý skutek, že pustíme dobrý další songy a třeba nám nepřijde žaloba. Loj, je you Red Eyes.
2: Tak jenom kdybychom se neozvali, tak víte, co se s náma stalo.
1: Morning Boost.

Má 213, taky Gufrau, jejich song Emauzi na Fajnu. Dámy a pánové, za chvilku na Fajnu. Tahle ta dokonalá záležitost, kterou má na svědomí Robin Schulz, taky Sigala, Zoe Wish, jejich AM2PM. A pokud čekáte na další songy, tak si počkáme a počkáme si na tohle.

0: něco pomalejšího. Zase naopak, aby jsme to měli vyrovnaný.
1: Ano. Na rozjezd z dnešního rána, který už se teda rozjíždí jednu a půl hodinu. Ale proč ne? Lepší pomalejší start, než to přepálit a pak odpadnout půlce dne. Tak tyhle zvuky za malý okamžik. Pohodový, poklidný ráno. Morning Boost.
2: Hudba, co tě vytáhne z postele. Fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yesom!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Candu Crow, jeho I'll Be Waiting na Fajnu 10 minut před 8 hodinou. Dámy a pánové, už možná brzy se dočkáme jedné věci, ze které jsme teď možná smutní. Velmi smutní. Proč jsme smutní, Wendy?
1: Ono už nikdy nebudou CDčka na PlayStation.
2: Ne!
1: Ne! Přestanou to prodávat.
2: Cože?
0: Proč? Víš, jako, to bylo to nejhezčí vlastně, že jsi měla doma to CD, mohla ses na ně koukat, že máš doma CDčko třeba Last of Us. A byl jsem na to pyšnej. A nebo jsem na to pyšnej. Nebo že, víš, že prostě vlastníš nějakou tu hru,
1: no, máš fyzicky. Máš třeba i sbírku doma.
0: Jo.
1: No, tak.
0: S tím je teď konec.
1: Máme smůlu.
0: Konec. No, od roku 2028 mají přestat vyrábět, mají to být jenom prostě jako, že si to stáhnete někde. Nevím, toho nejsem úplně fanoušek. Tak možná do té doby, než se tak stane, pojďme kupovat ještě hodně hry.
1: Ještě to potřebujeme dokoupit, tak dokupte.
0: Přesně.
1: Ať ta sbírka je rozmanitá.
0: Ještě, že GTAčko ještě bude na CDu.
1: No, nebude.
0: Nebude?
1: Nebude, ale dostaneš tu krabičku s kódem. GTAčko už nemá. CDčko.
0: Počkej, a to se vejde na ten kód, jo? Já vím, že to dělám blbě. No, nevadí, no tak jsme vám chtěli říct takovouhle smutnou informaci, jo, prostě každý den není posvícení, ale naopak, aspoň tady songy v playlistu to kompenzují. Před náma Regard, jeho Ride It, nebo Lady Gaga, její mrtvý tanec. Hezký ráno. Morning.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V Mělníku začal soudce

biznisu. Hlavně teda v zahraničí. Skupina si měla přijít na milionové částky a hrozí jim až 11 let vězení. Rusko poprvé přiznává nedostatek pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v některých regionech už v

0: šéf postupu.
1: Olivia Rodrigo září v nový kampani, která jede trend přirozenýho soft glam looku. Make-up se teď víc než dokonale soustředí na lehkost a přirozený vibe.

0: Krásné čtvrteční ráno všem, s 8 hodinou startuje další hodina na fajnu.
1: Za nějakých takových 20 minutek se rozhodně podíváme na to, co vyšlo za filmy, protože čtvrtek a čtvrtek znamená nový filmy v kině, takže rozhodně buďte s náma. A taky mrkneme trošku na naše dětství a porovnáme ho s dospělostí. Jak to myslíme, na to si rozhodně počkejte.
0: Do té doby třeba Harry Styles nebo Olivia Rodrigo. Hezký ráno. Morning Boost. Fajn

0: Rodrigo a její totálně stupidní song. Neboli název tohoto songu se tak jmenuje Stupid Song, to ne, že bych říkal, že je stupidní. Dohrál na Fajnu 8 minut po 8 hodině a pojďme se podívat zpátky do minulosti na to. To byla špatně zvolená věta. Prostě se pojďme mrknout do našich dětských let. Je stoprocentní, že jako děti jsme něco úplně nesnášeli. Totálně nám to vadilo, nemohli jsme to cítit ani z vlaku, ale v pozdějších letech v dospělosti jsme přišli na to, že je to vlastně mega dobrý a že to teďko jako milujeme a že prostě to chceme víc. Nás zajímá, co to je. Bendy, co je to za tebe?
1: Za mě je to káva.
0: Káva.
1: Já jsem jako dítě jsem to nemohla ani cítit. A teď nekážu si představit den bez kávy.
0: Počkej, moje jako rodiče přišla. Bendy, tady máš kávu na 7 let.
1: Tak dali mi ochutnat, že jo? A ty jako řekneš si úplně fuj.
0: Jo. Tak jeden by řekl, že třeba já bych to měl jako mít s pivem, ale ne. To je jedno, já jsem třeba neměl rád spánek. Mě vadil spánek, fakt jako třeba ve školce, když jsem měl spátek, jsem dělal učitelkám zle, ale teď, co bych za to dal, tyjo? Za minutu víc spánku každý den.
1: Co napadá vás? Co jste v dětství fakt jako nesnášeli a teď nám absolutně milujete? Pojďte nám dát vědět. 724-634-634. Pošlete SMSku, pošlete hlasovku. Je to jenom na vás.
0: No a teď si pojďme pustit něco, co naopak, jak v dětství jsme milovali, tak i teď v dospělosti. Není to nic jiného než tenhle ten song. Bleed It Out a Linkin Park. Hezký ráno. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose.

0: To je fakt paráda, Zara zase zpívá, zase bude venku vedro. To nevadí, no, nebo vadí možná. Zara Larsson, Midnight Sun na fajnu, 17 minut po 8 hodině. No a my zjišťujeme, jaký věci jsme jako malí děti nenáviděli, ale teď naopak v dospělosti úplně milujeme. Pojďme se podívat na to, co píšete.
1: Je tady třeba za mě, je to vůně konopí.
0: Jasně.
1: Ahoj, já nesnášel brokolici, boloňské a holky. Všechny věci teď miluju. Čau, kepuč.
0: Tak vyměněný člověk. No jo. Já tady mám zprávu. Ahoj, já to mám naopak. Jako malej jsem miloval vůni benzínu a dnes v dospělosti při dnešních cenách ho úplně nenávidím a nemohu ani cítit. Potom tady mám. Jako malá jsem nenáviděla pěší tury. Tečka, tečka, tečka. Nenávidím je dodnes.
1: OK, dobře. Taky tady někdo píše párky a hořčici. Teď to miluju. Ale je to pravda. Jakože z toho kečupu většinou stejně přijdeš na tu hořčici.
0: Jo, je fakt, že s tímhle se dokážu stotožnit. Mám tady zprávu, k strvu se možná taky někteří stotožníme. Ahoj, jako malej jsem měl rád jiný rádio, které je pojmenovaný podle kontinentu a má v názvu číslo 2. Teď jsem již dospěl a vím, co je fajn. Mé srdce patří fajnu. Je to tak. A my jsme rádi. A samozřejmě budeme odměňovat. Zemalé okamžik One Republic, jejich Need Your Love. No, tak to jsme si zase řekli, co jsme nenáviděli, co jsme milovali. Pojďme milovat dál s tímhle songem, za malý okamžik. Pak mrkneme nějaký ty nový filmy v kinech. Morning Boost.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Jsme mladí a neklidní.
6: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
5: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Music. Fine.

0: Takhle zní čtvrteční ráno na fajnu. Meduza, Dermot Kennedy a jejich Paradise. Půl devátý aktuální čas, a vzhledem k tomu, že je čtvrtek, je tady můj koutek.
1: Jak říkáme, každý čtvrtek vychází nový filmy v kinech a my jsme tady proto, abychom vám vždycky doporučili dva, který jsou za nás takový top strop, na který byste se mohli vydat. Dnešním dnem, pokud máte děti a nevíte, co s nima dělat, protože mají prázdniny, tak mám takový doporučení, protože vyšly Mimoni a Monstra.
2: Oj.
1: Což samozřejmě Mimoni asi znáte, to jsou takový ty žlutý kuličky, který mají brýlky modrý. No a většinou vždycky něco pokazejí. No a tady to bude úplně stejně. Tentokrát se dostanou do Hollywoodu, no a kde budou točit film a Pustí. Úplně to nevíde.
0: No a potom bychom vás ještě rádi pozvali na komediální film, který se jmenuje Pozvání. Tím pádem důvod přijmout tohle pozvání, film, ve kterým se možná mnozí najdou. Film, který pojednává o Joey a Angele, kteří prochází krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou takhle pozvou na večeři prostě svoje nějaký záhadný sousedy z horního patra, zdánlivě, tohle to nevinný setkání se začne ubírat jako nečekaným směrem, jak prostě tam jako felej, přibývá jako víno, padají zábrany, vyplouvají na povrch nějaká tak skrytá přání, tajemství, pravdy, jo. Tohle to všecko prej může změnit jejich vztahy navždy a uvidíme, jak to dopadne. Podle AI 75% hodnocení. Pokud se vám třeba líbil film Známý, neznámý, tak tohle je velmi podobný vibe. A říkám, asi se to bude líbit, protože i nejen v roli najdeme třeba Seta Rogena nebo Penelope Cruz.
3: Tak tohle,
0: wow, velký wow. Tak tohle jsou novinky, které jsou teď v kinech. My pojďme mrknout na naše novinky v playlistu. Před náma Ray Dalton nebo taky Sombra. Hezký ráno.
4: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Písnička pro všechny znáš, kterou má na svědomí David Guetta a je nazývaná Beautiful People. Na fajnu. 8:53. Za malý okamžik. Taylor Swift. To by to nebylo ráno, kdyby Taylor nehrála. Minimálně třeba dvakrát. A jo, jo. Její The Fate of Ophelia za malý okamžik. Krom toho... Taková Rugail.
1: 17-letá zpěvačka, naša Next Generation, by the way, je jí Pretty on Paper.
0: Tohle za chvilku. A za chvilku už taky Music Boost. Takže na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

0: Rugel, její Pretty on Paper na Fajnu 7 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Samozřejmě, že Morning Boost je pro dnešek u konce a i dnes jsme si řekli spousta věcí. Například jsme se vrátili do svých dětských let a zjistili jsme, co jsme nesnášeli a naopak teď to milujeme.
1: Taky jsme si pobrečili nad tím, že už nebudou CDčka na PlayStation 5.
0: To mi ani nepřipomínej. Já jsem smutnej z toho. Naopak, z čeho jsme byli veselí, tak to byly songy, které nám tady hrály, které nás tady doprovázely během celého dnešního rána. A pozor, zítra opět tady, zítra opět songy nás budou doprovázet a oslavíme to, že je pátek. A pak je prodloužený víkend.
1: A taky vám hlavně ještě v pátek poslední šance, co vám můžeme dát lístky na Zrče.
0: Tak u toho buďte, laďte to dál a zítra o čestí. Mějte se krásně a čekis.
1: Čus.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Instagram, YouTube, TikTok.
4: Co je zrovna teď in?
3: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn?
3: Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku vyvolala bouřlivou debatu. Zastánci tvrdí, že by to pomohlo ženám se silnými bolestmi. Kritici naopak mluví o nesprávné výhodě. Fitness influencerka tvrdí, že jí letecká společnost Lufthansa zakázala nastoupit do letadla kvůli příliš odvážnému sportovnímu oblečení. Zaměstnanec letiště jí měl říct, že vypadá téměř nahá. Případ zřejmě na sociálních sítích vyvolal obrovskou debatu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Eurovize bude mít v roce 2027 poprvé v historii kanadského účastníka. Jde o první novou zemi od Austrálie v roce 2015.
3: Fine. Music Boost.
4: Music Boost.
3: Music Boost. Andrea Kautzka.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Hezký ráno, hezký den. Já vám teda řeknu, jak moc divný člověk jsem, jo. Včera po delší době teploty na 20 stupních a Andra doma ulhla s úpalem. Takže vám řeknu, měla jsem docela dramatickou, náročnou noc, ale jsem tady. Všem teda připomínám, že pijte vodu. Pijte hodně vody a používejte klimatizaci. Startuje nám 4-hodinový Music Boost, denní dávka slušný muziky, taky slušný srandy. Teda myslím. No, zkusíme to. Jdem na to.
3: Give me five. Music Boost.

0: Dnešních pět songů na dopolední rozjezd na Fajnu uzavírá Radimental, Skepsis, Charlotte Plank, taky Rico Dan i Green Gold. Všem, kteří posloucháte Fajn, přeju hezký dopoledne. Dneska máme 2. července. Světový den UFO, den, kdy si vlastně asi připomínáme, že vesmír je obrovský, že v něm možná nejsme sami. Já si osobně myslím, že je dost pravděpodobný, že někde existuje inteligentnější bytost, než jsme my, než jsou lidé. A evidentně jsou dost chytrý, protože na Zemi vlastně nejsou a radši se jí vyhýbají. Takže pro všechny mimozemštěny i pro vás, pro kteří jste aspoň jenom mimo, si za chvilku... Dáme Coldplay. Nebude chybět ani Dominic Fike, jeho White Keys. A dobrá nálada k tomu. Nevím ještě, jak ji zařídím, ale nějak se mi to povede. Tak leďte fajn.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Atención, señoras y señores!
5: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
4: Stres.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
4: La Tropical!
5: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
4: Jasom!
5: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
4: Awarashar!
6: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
6: YouTube,
7: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Sociálních sítí. Jsme fajn.
8: Fajn Radio.

Na Fajnu nám dohrávají Coldplay, minutku po půl desátý, dnešní Music Boost. Já jsem se rozhodla, že se dneska tady veřejně k něčemu přiznám. Já se léčím s misofonií. Prosím vás, jestli nevíte, co to je, klid, vysvětlím, od toho mě máte, ne? My prosím vás máme v rádiu všichni moderátoři takovou tabulku, tabulku, kde nám vlastně naše content manažerka jakoby vždycky třeba poradí, o čem bychom ten daný den mohli třeba mluvit, jo? Tak to u nás jako funguje. No a dneska nám tam hodila právě tenhle článek o té misofonie a já jsem si říkala, aha, OK, tak to neberu na lehkou váhu a využiju toho. Je to totiž porucha, se kterou já se opravdu posledních pár let docela jako snažím jako nějakým způsobem vypořádat a chodím kvůli ní na terapii. Tak jsem si říkala, jo, OK, prostě to přiznám, je to tak. Je to, prosím vás, taková ta porucha, kdy lidem vadí hlasitý zvuky. Třeba žvíkání, srkání, dýchání na hlas. Prostě to ty zvuky, které v lidech vyvolávají vztek nebo úzkost. Pokud vám ten zvuk jenom vadí, tak prostě vám jenom vadí normálka. Ale pokud ve vás vyvolává opravdu jako úzkosti, jako třeba mě, tak je to opravdu už jako velký špatný a mělo by se to jako s tím něco trošku dělat, jo. Říká se podle odborníků, že to prej souvisí s naším mozkem, že prostě člověk, co tuhle poruchu má, tak ten mozek jenom zpracovává zvuky a emoce trošku jinak. No tak vidíte, tak mám prostě jenom trošku jinak zpracovaný mozek. Ale jestli to máte taky, tak mě třeba pochopíte. Já třeba bych nedokázala spát vedle někoho, kdo chrápe. Nebo nedokážu být v místnosti s někým, kdo třeba jí jabko. Jako chroupe to jabko. Jo? Nebo opravdu někdo, kdo třeba klepe propiskou o stůl, nebo cokoliv. Jakýkoliv, jako takový ten neurotický zvuk, tak to je prostě velký špatný. No, tak to je misofonie. Nejsme jenom divní, jsme prostě nemocní. A jestli to máte, přiznejte se, 724-634-634 a když tak mi dejte vědět, jaký zvuk je podle vás úplně ten nejhorší. Někomu prý vadí i zívání. na tu úroveň jsem se ještě nedostala. Já bych asi zatím řekla, že nejhorší je, když opravdu někdo jí jablko a někdo mlaská a srká. To je opravdu jako...

0: Můj totálně oblíbený song Clock Clock Adore a tohle je dnešní Music Bus krátce před 9:45 na Fajnu. Já vám děkuju za vaše zprávy, za vaše telefonáty, vlastně za to, že vůbec chcete se mnou vždycky rozebírat to, co já tady začnu rozebírat. Toho si vždycky mega vážím. Dneska rozebíráme divný zvuky, neboli srkání, mleskání, chrápání a podobně. Jestli vám tyhle zvuky vadí opravdu jako tak moc, že to ve vás jako vzbuzuje nějakou agresi, úzkost, tak nejste divný, je to prostě vás nemoc, jmenuje se misofonie. Je to porucha, kdy prostě váš mozek zpracovává zvuky jinak než prostě běžným smrtelným. Já jsem se tady přiznala k tomu, že já se s misofonií dlouhodobě léčím. Jak to říct, je to se mnou trošku náročnější. Můj partner vlastně nesmí chrápat, mlaskat, srkat, jíst jabko, vlastně žádný ovoce a vlastně nesmí vydávat moc žádný zvuky, ale tak někdo mi asi rozumíte, protože těch zpráv je docela hodně. Píšete, mně vadí mlaskání, srkání a hlavně nejvíc posmrkování, píše Petr z Olomouce. Jako když někdo třeba popotahuje, jo, to je úplně, já si normálně v zimě, přísahám Bohu, nosím kapesníky navíc normálně do MHDčka a půjčuju to lidem, protože já bych nedojela do práce, to se prostě nedá. Taky píšete, ahoj, mě vadí zvuk kýchání, lidi to zbytečně moc prožívají. No, to je trošku už jako jiný level misofonie, prosím, asi si vám vadí, že někdo kýchnul, tak takhle daleko třeba já nejsem. Taky nám volala Kristýnka z Prahy, díky, vlastně ten telefonát byl úžasný, hlavně díky tomu, že Kristýnka vlastně zjistila, že něco takového existuje a přiznala, že se s tímhle vlastně potýká, vždycky myslela, že je jenom přecitlivěla, ale díky mě vlastně zjistila, že to má svůj odborný název. A já si myslím, že to je vlastně tohle úžasný, ta koordinace mezi váma posluchačema a mnou jako moderátorkou, že vy díky mně můžete každý den zjistit, že jste nemocný.
1: Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý zrče festival a exkluzivní Mejdan Fine na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan, originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Hodoníně za 4 900 000 korun, rodinný dům ve Šternberku u Olomouce za 10 700 000, rodinný dům v Obytcích u Klatov za 6 490 000, chata v Ondraticích na Prostějovsku za 1 276 500 a rodinný dům v Cholticích na Pardubicku za 4 100 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
9: I
1: Instagram,
7: YouTube,
1: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
1: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: CZ.
9: I'm so excited to finally share my new

si zcela dobrovolně dáváte dnešní Music Boost na Fajnu a já si myslím, že děláte dobře. Já vás teď chci pozvat na posedlý Are You The One. To je prosím vás podcast, který je reakcí na reality show Are You The One a který najdete na našem YouTube Fajn Rádia nebo na našem Instači. No a je to, jak co říct, no prostě dva moderátoři, Kristýnka a Alberto, docela vtipnou svojí vlastní formou, prostě reagují na všechny předchozí díly, co se za daný týden staly. Vychází to vždycky jednou týdně, zrovna dneska mám pocit, se tady u nás bude natáčet další díl, takže nebojte se, všechno no, prostě pro vás děláme včas jako první, abyste všechno měli prostě z první ruky. Takže díky nám vlastně o nic nepřijdete. Jestli jste nestihli třeba jeden díl nebo nestíháte prostě celkově teď nic, tak si dávejte náš podcast a nemusíte ani na tu reality třeba koukat. Stačí vám být posedlý a rudovaný. Fajn.

0: Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno?

0: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se do...

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: 9:50 a já si myslím, že to je ideální čas něco se dozvědět.
2: Nakupování na čínských e-shopech, jako jsou Temu nebo Shein, už je mnohem dražší. Evropská unie totiž připravila nový pravidla pro dovoz leteckých zásilek a už od včerejška je v tom větší háček, než v tom byl předtím. Řada hotelů a výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Místo něj ve výtahu najdete rovnou 14. Důvodem je dlouholetá pověra, že 13. přináší smůlu. Mattel představil novou sběratelskou panenku Barbie, inspirovanou klipem Miley Cyrus. Nechybí koženkový outfit, výrazný sluneční brýle ani mikrofon.
0: Fine. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
1: Představte si, že by byla situace, kdyby vám ostatní lidi mohli číst vaše myšlenky. Jak moc v háji byste byli, no? Pojďme si to přiznat. Možná nás to v blízké budoucnosti bude čekat, tak si o tom za chvilku dáme nějaký rychlý info. Taky nás na sledující hodince čeká Lubrika a samozřejmě to doplníme tím skvělým playlistem. Tate McRae, Pink Panthers, Zara Larsson, anebo právě teď Dua Lipa.
0: Music Boost.

Happy Watching, tohle je Tate McRae, tohle je dnešní čtvrteční dopoledne s Fajnem. Představte si, že by vám někdo mohl nakouknout do hlavy. Ne jako, že by se někdo díval na váš mozek, ale že by někdo dokázal číst vaše myšlenky. Prostě by všichni věděli, na co myslíte. Zvládli byste vůbec něco takového? Společnost Meta vyvíjí teď takovou experimentální čepici, kterou když si člověk vlastně nasadí, tak ta čepice dokáže přes nějakou mozkovou aktivitu prostě vzít tu myšlenku a napsat ji na text. Jo, zatím to není jako tak, že by ta čepice třeba mluvila a říkala nahlas to, co si vy myslíte, ale prostě by se to psanou formou dávalo prostě jako černý na bílým. To, co jsou vaše myšlenky. Já si myslím, že tohle je vlastně blízká budoucnost, nebo se říká, že je to blízká budoucnost, že vlastně takovýhle možnosti budeme vlastně za chvilku mít. A já se ptám, je to dobře, že to budeme moc mít? Jako samozřejmě z oblasti jako technologie a nějakého vývoje je to jako úžasná záležitost, jaký pokroky jako děláme. Ale vzali byste si tu čepici na sebe? Já ne. Jako já jednoznačně přísahám, že já bych si ji nevzala ani na minutu na sebe. Ani před kolegou, ani před kamarádkou, ani před mým partnerem, ani sama se sebou bych nechtěla vidět psanou formou to, na co vlastně myslím. Ale co vy? Dokázali byste si takovou čepici třeba vzít na večeři s vaším partnerem? 724-634-634. Je tady někdo takový odvážný, někdo z vás, kdo by si opravdu tu čepku jako nasadil? Já neříkám, že naše myšlenky jsou nějakým způsobem jako špatný, ale já nevím, občas jsou spíš jako divný. Představte si, jako že by někdo věděl, na co všechno prostě myslíte. Já si nemyslím, že je to dobře.

0: Rihanna, Breaking Dishes. 10 minut do půl jedenáctý na fajnu. A jestli se vám, prosím vás, v létě chce jezdit vlakem levněji, tak poslouchejte. Je to každý rok úplně stejná akce a já na ní každý rok vždycky zapomenu a uvědomím si to až v září, když je pozdě, jo. České dráhy vždycky spouští takovou jízdenku letní, kterou prostě můžete vlastně, po který můžete cestovat po celé republice bez omezení. Je to prostě výhodný, platí to od 1. července do 31. srpna a vždycky si můžete vybrat variantu, jestli třeba na 7 dnů nebo na 14 dnů a vlastně je to hodně výhodný. Takže na tom mrkněte, jestli prostě chcete výletovat, jezdit a prostě cestovat si po České republice, tak tohle se fakt vyplatí. Tak vám to radši říkám a radši to říkám i sama sobě, protože na to i letos nechci zapomenout. Za chvilku si dáme Harryho Stylese, jeho American Girls. Pro lepší náladu, pro lepší dopoledne, pro lepší čtvrtek. Úplně pro všechno lepší. Na fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den. Fajn.
1: Podle nového sexuálního průzkumu jsme národ milovníků experimentů. No, tak škoda, že takovou odvahu nemáme třeba u voleb. Baby.

0: Impala, taky Janie, jejich Dracula. To je song, který nám dohrává teď na fajnu. Show, který tady už nějaký pátek říkáme Music Boost. No a za chvilku vám tam posílám tuhle pecku. Protože trošku cítím, že tohle dnešní dopoledne potřebuje trošku rozproudit, tak to zvládne tenhle song. Maroon 5, taky Christina Aguilera, jejich Moves Like Jagger. Proč vás tenhle song je z roku 2011? Je to v podstatě o takovým sebevědomým sex appealu. Je to song, který všichni moc dobře známe a zpívá se tam hodně o tom, že když se budete dobře hýbat a tančit, tak byste mohli konkurovat Micku Jaggerovi z Rolling Stones. Proto se ten song jmenuje Moves Like Jagger. No, to jste nevěděli, co? No, tak pojďme teda se hýbat jako Jagger a pojďme si to dát na fajnu. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn.
7: I'm Lily Bean, it's Sabrina Carpenter.
4: Music, fine.

0: komentuju tohle skvělý Nico Santos, kterýho jsme si dali krátce před 11. na fajnu. Prosím vás, já jsem teď trošku nešikovně v rádiu upustila skleničku. A všude se prostě pochopitelně rozházely střepy, jo? Byla tady trošku taková tragédie u našeho studia. Víte, jak se říká, že když rozbijete vlastně sklo, že to přináší štěstí. Dokonce se i říká, že vás to jako má varovat před hádkou nebo napětím doma. Prostě kdykoliv cokoliv prostě rozbijete, tak všichni, štěstí. Mně se vlastně líbí, že jako společnost jsme si jako z vlastní nešikovnosti vymysleli jako takový duchovní zážitek. Že jsme prostě civilizace, která i jakýkoliv trapas nebo nešikovnost promění jako v nějakou tradici. Jo, protože když bych to prostě, kdyby tu, ta sklenička mi normálně prostě spadla, tak bych si řekla, ups, jsem nešikovná, jo, a já musím to uklidit. Ale tím, že máme tuhle tradici, tak je to, štěstí nebo hádka, pozor, teď si budu muset dávat pozor. Já si myslím, že jo, proč ne? Pojďme z nějaký každý nešikovnosti dělat prostě něco víc. Zkuste to taky dneska v práci rozbít nějakou skleničku, budete mít štěstí. A jestli budete mít tak velký štěstí, jako ho mám já, tak uvidíte i vlastního šéfa s vyzavačem v ruce.
1: Fajn. Tohle

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V Mělníku začal soud se 14 ženama, který jsou obžalovaný z účasti v organizované skupině provozující prostituci mezi Českem a Irskem. Podle obžaloby měly zajišťovat nábor i řízení biznisu. Hlavně teda v zahraničí. Skupina si měla přijít na milionové částky a hrozí jim až 11 let vězení. Rusko poprvé přiznává nedostatek pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v některých regionech už fungují příděly. Na Krymu se benzínkách civilistů vůbec neprodává. Vladimír Putin tvrdí, že situace frontu neovlivní a země pokračuje v postupu. Olivia Rodrigo září v nový kampani, která jede trend přirozenýho soft glam looku. Make-up se teď víc než dokonale soustředí na lehkost a přirozený vibe.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Music Boost skáče do další společný hoďky, ve který si zdrobneme návrat legendární pravý blondýnky a taky si řekneme, o čem je novej trend, který se jmenuje letištní rozvod. Jo, takhle dramatický, to s 11. hodinou bude. Mezi tím ale Alex Warren, taky Somber, anebo právě teď Naughty Boy, Sam Smith a jejich La La La.
1: Music Boost.

Maxwell, jeho Passenger. Tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. No a já vás trošku teď přenesu do roku 2001. V roce 2001 totiž vyšel film, který se jmenoval Pravá blondýna. Rozhodně všichni víme, o co go, jo? To je taková ta úžasná známá komedie, kde vlastně sledujete takovou tu blondýnku Ellie Woodsovou, populární módní ikonu, kterou opustí přítel kvůli tomu, že je hloupá. Ona mu to chce jakoby ukázat a natřít mu prostě zadek, tak se přihlásí prostě na Harvard, ono jí to vyjde a z ní se stane právnička. Jo, legendární boží film, každá holka prostě na téhle planetě ho určitě miluje. No tak tenhle film bude mít svůj seriál. Bude se jmenovat Elle. Včera měl premiéru na Prima Video a my se na něj vlastně za chvilku můžeme těšit i na jiných platformách. Děj se odehrává 6 let před tím, co jsme viděli ve filmu, takže to bude taková ta klasická středoškolská atmosféra a já si myslím, že teď jako potěším každou ženu. Všichni milujeme Pravou blondýnku, prostě milujeme, to je legendární. Nevíme teda, jak je kvalitní bude ten seriál, ale vlastně myslím si, že cokoliv jako z toho prostředí prostě bude fajn. Takže Pravá blondýna. A tohle už je pravej Teddy Swims. Jeho Mr. Know It All. Tak hezký dopo.

0: David Guetta. Tohle byl David Guetta, skvělý DJ na fajnu 8 minutek do půl 12. No a za chvilku nás čekají další pecky. Tohle je Loy, její Red Eyes. A u DJů chvilku zůstaneme, tohle je DJský duo Fastboy, taky Topic, Forget You. No tak jo, tak hezký dopoledne.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland. All the hits.

0: půl dvanáctý, ladíte fajn. Dohrávají Fastboy, taky Topic, jejich Forget You. Forget You. Letíte na dovolenou s partnerem? Jo? Tak co kdybyste se rozešli? Letištní rozvod. Máme tady nový trend, který údajně, prosím vás, není to potvrzený, zachraňuje vztahy. Asi sami můžete uznat, že cestování je samo o sobě zkouškou vztahu obecně. Bejt s někým 24/7 není prostě jednoduchý. Taky se říká, že ta dovolená z vás vždycky vytahuje to nejhorší z vás, protože na tom máte čas. Máte čas na to být prostě nejhorší. Takže prostě někdo chytrý přišel a vymyslel takový trend, jak tomuhle předejít. Vy můžete cestovat spolu, ale vlastně odděleně. Já to vysvětlím. Od chvíle, co projdete bezpečnostní kontrolu na letišti, až po tu chvíli, kdy stojíte u odletové brány, děláte, že se neznáte. To znamená, projdete bezpečnostní, zkontrolují prostě kufr a pak řeknete, lásko, tak čau. A každý si prostě ty 3 hodiny na tom letišti děláte, co chcete. Každý jde do svého oblíbeného krámu, někdo jde tam, někdo tam. A děláte, že se prostě neznáte a až u gateu se zase potkáte. Údajně to funguje, údajně je to opravdu nejlepší start vaší dovolený. Takže tady máte takový menší cestovní tip ode mě. Já si teda osobně myslím, nechci to hned schazovat ze začátku, když jsem to neskusila, ale já jsem osobně zaznamenala jak u sebe, tak i u ostatní, že nejvíc hádek probíhá právě u té bezpečnostní kontroly. To je pořád něco jako, že ježiš Franto, tak si přece musíš sundat pásek. No nemusím, suma, vidíš, pípáš, já jsem ti říkala, že budeš pípat. A takový ten stres, ten chaos, jak tam dáváte ty batohy a vynaváte to z toho, to je podle mě nejvíce stresující záležitost všech dovolených. Takže nevím, jestli tohle prostě funguje. Možná by podle mě nebylo od věci se rozejít s tím partnerem už doma. A až zase doma, až se vrátíte po týdnu, po tý dovolený se zase dělat, že ho znáte. To si myslím, že by byl úplný ideál.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Vítej mezi náma, tohle je Štajn 27, taky Kelin. Dáváme se tyhle šikovný kulky na fajnu. Pojďme se zamyslet nad tím, kolik si myslíte, že pavouků sníte za celý rok během spánku. Vaše tipy mi dávejte na 724634634. Prostě kolik těch pavouků za rok sníme. Negooglete to. Prostě mi to napište. Za chvilku One Republic, jejich Need Your Love. Až dohraje tenhle song, tak já vám řeknu ten počet správný, jo? Tak leďte fajn. Music Boost. Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Need Your Love, tohle jsou One Republic. 10 minutek do 12. A my jsme se pochopitelně dali na fajnu. Kolik za rok sníme pavouků? Takhle jednoduchá otázka ode mě k vám padla vlastně před chvilkou. Vaše tipy jsou docela zajímavý, někdo si myslí, že za rok sníme 30 pavouků během spánku. Eliška si myslí, že jich sníme 6. Taky tady máme zprávu od Martina. Ahoj, sníme jich podle mě kolem 5, ale 17 za život celosvětově. Taky píšete kolem 20, ty typy jsou prostě různý, tady máme dokonce někdo 56, někdo si myslí, že za jeden rok sníme 56 pavouků. Já vám teď něco prozradím, ale prosím vás, nebuďte v šoku, nezlobte se na sebe, já jsem si to taky nemyslela a dneska jsem právě ve velkém šoku. Nejsem jediná, která někdy teda slyšela tuhle teorii, že během spánku sníme třeba až 8 pavouků za rok. Něčemu, čemu jsme podle mě všichni už na základce jakoby věřili a všichni jsme se toho prostě přes léto báli, že prostě spolkneme pavouka. Já vám řeknu teď ten fakt, že spolknout pavouka je téměř nemožný. Ta šance je fakt jako nulová. Pavouci jsou extrémně citliví na vibrace a teplo, takže by to muselo být nějaký fakt pavouk sebevrah, co někomu prostě dobrovolně vleze do pusy. To znamená, že se to neděje. Nejíme pavouky žádnýho, ani za rok, ani za celý život, jo. Tahle fáma vznikla v 90. Vznikla vlastně v nějakém článku, který měl pouze otestovat lidstvo, otestovat, jak moc lidi uvěří dezinformacím, který si prostě někde přečtou nebo někde slyší. No a jak vidíte, tak jsme i tady v roce 2026 tomu docela silně všichni věřili, podle těch vašich typů. Já jsem taky si to myslela, že je to jako možný, takže hodíme zpátečku, no. Je na čase nemyslet si nic, co někde slyšíme, co někde prostě čteme. Pavouky prostě nežerem, jo, tečka. Posloucháš Fajn.

0: vezeme ti na zrče festival Next Generation.
1: Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit.
0: Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Maiden Fine na lodi. Od nás dostaneš Last Minute v Morning Boost.
1: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Jsme mladí a neklidní.
3: Jdeme na to!
2: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní

0: Nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat své triky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy?
4: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku vyvolala bouřlivou debatu. Zastánci tvrdí, že by to pomohlo ženám se silnými bolestmi. Kritici naopak mluví o nesprávné výhodě. Fitness influencerka tvrdí, že jí letecká společnost Lufthansa zakázala nastoupit do letadla kvůli příliš odvážnému sportovnímu oblečení. Zaměstnanec letiště jí měl říct, že vypadá téměř nahá. Případ zřejmě na sociálních sítích vyvolal obrovskou debatu a uvidíme, jak to nakonec dopadne. Eurovize bude mít v roce 2027 poprvé v historii kanadského účastníka. Jde o první novou zemi od Austrálie v roce 2015.
0: Fine. Music Boost.

Představte si, že dneska je den UFO. Takže vlastně slavíme všechny mimozemšťany, ale taky vlastně všechny úplně mimo lidi. To znamená, že slavíme úplně všichni. Takže krásný den. No a pojďme si tam hodit teda nějakou písničku, když teda slavíme. Music Boost.

Přesně ve čtvrt na jednu odpoledne na Fajnu dohrává Purple Disco Machine německý DJ, jeho Wonderful Life. Pokud máte pocit, že vám blbne hlava a poslední dny něco zapomínáte, nebo třeba vaše kolegyně najednou říká divné věci, pravděpodobně se vám přehrál mozek. Vysoký teploty prej údajně útočí na nějakou část mozku, která má na starost sebekontrolu a taky rozhodování. Takže jestli cítíte nějakou potřebu někoho zabít, ale nemůžete se rozhodnout, koho přesně, přehrál se vám mozek. Máme na to vědecký, prosím vás, potvrzení toho, že opravdu, když je horko, tak můžeme trošku blbnout, no, my vlastně za to nemůžeme. Já nemám pro vás žádnou ulevující techniku, ani žádný rady, jak se toho zbavit, musíme to prostě jenom vydržet, no, vydržet.

0: Miley Cyrus. Ve fajn odpolední, ve fajn mňušek boostu. A my samozřejmě s tím playlistem nekončíme. Nikdy nekončíme, vždycky pokračujeme. Já vždycky říkám, že tenhle song vybízí k tomu, abychom si prostě všichni jako dali ty nohy nahoru a dali si trošku tu pohodinu v té práci. Rex Orange Country, Love Me Not. A tohle je podle mě song, který vybízí k tomu, když máme ty nohy nahoře, udělat si kafe. Tohle je Meduza, Cameron Wittenkopf. To znamená jedno jediný. Děláme si kafe, jo? A pak dáme ty nohy nahoru.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yes,
4: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle nového sexuálního průzkumu jsme národ milovníků experimentů.
3: No, tak škoda, že takovou odvahu nemáme třeba u voleb.

0: Dominik Fike, jeho White Case, tohle je dnešní Music Boost na Fajnu. A protože máme společně už jenom poslední čtvrt hodinku, tak já vám tam na rozloučenou, na odchod, za chvilku hodím nějaký song. Co nějaký? Bude to Lady Gaga, její Dead Dance. A rozhodla jsem se, že ode dneška vždycky také nakonec budu tu písničku někomu věnovat. Dneska jsem se rozhodla věnovat ji všem, kteří jste si od rána do teď ještě na nic nestěžovali. No, tak přemýšlíte, jestli se toho věžou. O nejste, o nevadí. Určitě ten song někomu udělá radost. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
7: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům. Turn it up, turn it up.

0: A jak jsem taky slíbila, tak se taky stane. Dead Dance od Lady Gaga je náš dnešní poslední song. Věnovala jsem ho všem, kteří jste si dneska ještě nestihli na nic stěžovat, tak doufám, že aspoň někdo se v tom našel. Pro mě ta písnička rozhodně nebyla, protože já jsem si už stihla stěžovat na počasí, na kafe, na moji rozbitou skleničku a na všechno možný další záležitosti. Zjistili jsme, že přehrátí mozku existuje, že jsme agresivní a má to svoje opodstatnění, taky, že třeba sníst pavouka během spánku prostě nelze, takže kdo z vás tomu věřil, nechal se jenom napálit, nechal se nachytat, ale nejíme pavouky, nepapáme je. Já vám děkuju za dnešní 4 společný hoďky, stačilo to, bylo toho dost a zítra to od 9 zase společně v Music Boostu rozjedeme. Teď už ale Kristinka, tak si užijte dnešní odpoledne, no a zítra naslyšenou. A zítra je pátek, tak ahoj.
1: Tohle je fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: teď na fajnradio.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Jedna hodina odpoledne, to znamená, že je čas se zase něco dozvědět. Společně s Míšou.
2: Nakupování na čínských e-shopech, jako jsou Temu nebo Shein, už je mnohem dražší. Evropská unie totiž připravila nový pravidla pro dovoz leteckých zásilek a už od včerejška je v tom větší háček, než v tom byl předtím. Řada hotelů a výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Místo něj ve výtahu najdete rovnou 14. Důvodem je dlouholetá pověra, že 13. přináší smůlu. Mattel představil novou sběratelskou panenku Barbie, inspirovanou klipem Miley Cyrus. Nechybí koženkový outfit, výrazný sluneční brýle ani mikrofon. Fajn.
1: Krásný čtvrteční odpoledne, to je radosti, že můžeme říct, že už je čtvrtek, to už je skoro víkend a blíží se prodloužený víkend, takže úplně ideální. A my startujeme čtyřhodinovku tohodle fajn warm-upu se mnou s Kristý. Uděláme si to hezký, uděláme si to perfektní, začneme dobrýma songama a taky se podíváme na to, jak nám telefony degenerujou těla. Ale to až za chvilku, teď už pojďme na ten song. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, tímhle to dneska odpálíme.

se jmenuje track, který jste právě slyšeli od Chemical Brothers, který jsme si pustili tady při čtvrtečním odpoledni. A já potřebuju, abyste si teď na dvě vteřiny prohlídli svůj malíček. Vážně. Podívejte se na ten malíček, kterým si podpíráte mobil. Máte tam taky takovou tu divnou bouličku? Protože já ji mám. Od chvíli, kdy jsem se na to zaměřila a od chvíle, kdy jsem zjistila, že to má půlka internetu, už ji nedokážu nevidět. Pořád na to myslím. A navíc jsem zjistila, že to není jenom o malíčku. Odborníci teď mluví o fenoménu phone body. To znamená jako telefonní tělo, protože prostě máme z mobilů tak zdeformovaný těla. Jsme zvyklí být schrbený, bolí nás krk, záda, oči, zápěstí a naše tělo už to bere jako normální, přitom by to normální být nemělo. My jsme se doslova dostali do fáze, kdy nás technologický pokrok ohýbá, ale rozhodně ne tím správným směrem. A já si říkám, jestli až třeba za nějakých 1000 let nějaký další archeologové najdou naše těla, tak si budou říkat, co to ty lidi drželi v těch rukou? Proč mají tak divný boule na malíčkách? Tak schválně, pojďte mi poslat fotky svých malíčků na ruce, a to znamená těch tý ruky, ve který nejčastěji držíte telefon, protože chci zjistit, jestli to tak máte taky. Jestli je někdo, kdo tam tu bouli nemá, tak vám gratuluju, klobouk dolů, asi nejste moc závislí na telefonu, ale pojďte mi to poslat 724-634-634 na WhatsApp nebo normálně do zpráv. Pošlete mi fotky vašich malíčků. Zní to možná divně, jo, ale chápete ten důvod. Pojďte mi to poslat, mezi tím další song na cestě do vašich uší. Trošku party. Kato, John, turn the lights off. Let's go!

Doufám, že vás tenhle track trošku roztancoval, takhle při čtvrtku to potřebujeme. Dua Lipa, Dance the Night. A já jsem po vás chtěla, abyste mi poslali fotky vašich malíčků, protože vědci mluví o tom, jak se nám kvůli telefonům mění těla. A já jsem si toho všimla třeba právě na malíčcích, kterýma podpíráme telefony. No a máme tady zprávy, fotky, já jsem to zhodnotila, jo. Třeba Anička mi poslala fotku, bohužel to nevidíte, ale já jsem překvapená, já jsem čekala, že to všichni budete mít taky zdeformovaný od těch telefonů, ale nemáte. Honza vůbec, očividně píše, Honza píše, evidentně jsem člověk nezávislý na telefonu. No Honzo, očividně jo, protože tam jsem nenašla ani stopu po telefonu. Anička taky, to stejný, tam prostě skoro nic, ale Barča, ta napsala, že mají zkroucený malíčky v rodině už od mala a že vždycky soutěžili, kdo tam má větší mezeru. A teď už to není cool, protože to mají všichni. Baru, očividně to všichni nemají, já mám očividně jako jedna z mála deformovaný malíček od telefonu, takže jsem ráda, že jste to se mnou zazdílili, že se teď cítím ještě hůř, že jsem opravdu závislá. Tak děkuju za potvrzení, ne, fakt moc díky za fotky, za zprávy, no a za chvilku další songy, třeba Temper Trap a song Self Aware. Tak za chvilku tady na Fajnu.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

Konečně s Pharrellem Williamsem a jeho songem Happy jsme si zatleskali a je to taky ideální song pro dobrou náladu. Tak doufám, že to na vás zafungovalo. Když jsme byli malí, všichni jsme chtěli být slavní. Jenže jak je to teď? Dřív jsme všichni chtěli být zpěváci, někdo herečka, někdo fotbalista, ale hlavně jsme si všichni představovali, jak nás jednou bude celý svět znát, jak budeme mít svůj hvězdu na chodníku slávy a tak dále. Jenomže podle nových průzkumů to dneska naše generace už vidí trošku jinak. Místo slávy chceme hlavně svobodu, práci, která nás baví, dobrý duševní zdraví a hlavně možnost dělat si věci po svém. Což ne vždycky úplně jde, když jste slavný, protože být slavný dneska neznamená jenom červený koberec a velký příležitosti, ale znamená to taky to, že když někam jdete, tak vám někdo může natočit video ve chvíli, kdy to zrovna úplně nechcete. Jdete třeba nakoupit někam do obchodu, pohádáte se tam s prodavačkou, no a bum, rázem je z toho virál na internetu. Nebo co takhle jít na party a udělat tam skandál, tropit neplechy, to už se vůbec nedá, když jste slavný, protože to okamžitě skončí na internetu. A nebo taky otevřete komentáře a někdo vám jen tak napíše, že jste mu zničili den, jenom proto, že existujete, jenom proto, že jste slavný. Na druhou stranu samozřejmě to má i svoje výhody, nemusíte třeba čekat ve frontách, dostáváte pozvání na akce, dostáváte věci zadarmo, takže to není úplně černobílý. Ale jak to máte vy? Chtěli byste být slavný? Jestli jo, tak mi napište proč. Nezařídím to, ale zajímá mě proč. A jestli ne, tak samozřejmě chci slyšet proč ne. Zajímají mě ty vaše důvody. Pojďte mi dát vědět na 724-634-634, jestli byste chtěli být slavný, proč jo, proč ne. Obě možnosti jsou v pohodě, jenom chci znát důvod. Mezitím song od někoho, kdo je extrémně slavný. Olivia Rodrigo, její Drop Dead, song z nejnovějšího alba. Pojďme na to.

0: Cameras, další pozitivně nabitý song Be Mine jsme si spolu pustili tady na Fajnu. A já jsem se vás ptala, jestli byste chtěli být slavný. Proč jo? Proč ne? Kuba napsal, že by chtěl být slavný, aby po něm letěly hezký holky. To je validní důvod, ale tak hezký holky po tobě můžou letět, i když nejsi slavný. Právě naopak, možná o to víc. Protože sláva s sebou nese i víc pokušení a víme, že ti slavní lidi to někdy ve vztazích mají naopak o dost těžší. Michal píše naopak, že by nechtěl být slavný, protože chce v pohodě být, dobře spát, ať si může oblíkat, kdy chce, co chce, chce jít nakoupit v klidu do nějakého obchodu v jakýmkoliv oblečení a nechce o sobě číst na internetu. S tím souhlasí další tady posluchačka, která píše, že by nechtěla být slavná, protože by neměla skoro žádnou svobodu. A když chce mít od všech klid, tak jen může jít po ulici. Zatímco takhle, kdyby byla slavná, tak by na ní všichni čuměli, povídali si o ní a chtěli s ní fotku a tak dále a tak dále. Prostě prý nikdy by neměla klid. Obě varianty jsou vlastně v pohodě, každý si může vybrat, že jo? Ale já jsem ráda, že jste mi napsali. Vyhrává teda podle vás nebýt slavnej, takže to odpovídá té vědecké teorii, kterou jsme tady před chvilkou probírali. Takže já děkuju za potvrzení, no a za chvilku za odměnu další songy, třeba Subfocus, Elevate. Tak za chviličku tenhle banger tady na Fajnu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Shakira a tenhle mega hit I Took a Pill in Ibiza. Tak doufám, že jste si ho užili tady na fajnu. Láska je slepá, to víme, ale někdy je slepá nejenom před červenýma vlaječkama, ale i před stavem bankovního účtu. Česká policie teď řeší případ muže, který přišel o 5,5 milionu korun. I jo, další člověk, který se nechal nachytat. Začalo to klasicky, úplně nevinně. Internetová seznamka, kdo by to byl čekal. 2 měsíce si dopisovali, byly tam vzájemné sympatie. A pak přišla věta, u který by se vám měly automaticky rozsvítit všechny červené kontrolky na vaší palubní desce. A nemyslím u auta, ale ve vaší hlavě. Protože ta ženská mu napsala, hele, nechtěl bys investovat do krypta? A přesně v tu chvíli, jak asi předpokládáte, se z romantiky stal spíš finanční horor. Já mám pocit, že kdyby mi někdo po 2 měsících online dopisování napsal, že mi chce radit s investicema, tak si neřeknu, že jsem našla spřízněnou duši. A už vůbec ne, že to bude dobrý finanční poradce. Jenomže lidi se prostě nechají nachytat. Tak jen takovej malej reminder, malý připomenutí, jestli vám člověk, kterýho jste ani neviděli naživo, začne vysvětlovat, jak rychle zbohatnout, tak je možná lepší místo peněz investovat do zdraví nedůvěry. A my investujeme do dalšího songu. Pink Panther, Zara Larsson, teď na cestě k vám. Let's go.

0: Calvin Harris, Zara Larsson, tahle dvojice a jejich společný song Stateside uzavírá naši první společnou hoďku Fine Warm Upu, který ale samozřejmě nekončí. Jedeme dál do další hodiny, dáme si zprávy a pak další songy už za chviličku. Třeba Fall Weight a jejich Changes, nebo taky Tame Impala, Genie, Dracula. Tohle všechno za chviličku, tady na Fajnu. Yeah, yeah.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s

0: internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Za necelou půl minutku odběde druhá hodina odpoledne a to je zase čas se něco dozvědět, tentokrát s Hankou.
3: V Mělníku začal soud se 14 ženami, které jsou obžalované z účasti v organizované skupině provozující prostituci mezi Českem a Irskem. Podle obžaloby měly zajišťovat nábor i řízení biznisu v zahraničí. Skupina se měla přijít na milionové částky a hrozí jim až 11 let vězení. Rusko poprvé přiznává nedostatek pohonných hmot. Na čerpacích stanicích v některých regionech už fungují příděly. Na Krymu se benzín civilistům vůbec neprodává. Putin tvrdí, že situace frontu neovlivní a země pokračuje v postupu, i když zásobování palivem zjevně vázne. Olivia Rodrigo září v nové kampani Lancôme, která jede trend přirozeného soft glam looku. Make-up se teď víc než na dokonalost soustředí na lehkost a přirozený vibe.
1: Fajn.
2: Krásný odpoledne, venku sluníčko, 27 stupňů, do toho čtvrtek, co může být lepší? Pro někoho třeba i prázdniny, no a lepší to je ještě proto, že ladíte Fajn Warm Up. A začínáme druhou společnou hoďku, moje jméno je Kristýna a budu vám pouštět další top songy a taky si povíme, co se vám může stát, když úplně nedodržíte dress code tak, jak máte a že z toho někdy může být pořádný průšvih. O tom už za chviličku, teď už ale hudba, pojďme na to. Fall, V.A.D.A.D. Pnau, jejich Changes, song, který dobře znáte, i když jste třeba neznali název.

Justin Bieber, Nicki Minaj a song, ze kterého doslova srší léto, nám právě dohrál na fajnu Beauty and Beat. To byl ten song Léto 2016. No a protože my už taky máme léto, sice 2026, tak se musíme pobavit o dvou typech lidí na letišti. Jsou lidi, co si vezmou do letadla džíny, košily a vypadají jako, že zrovna letí na obchodní schůzku. Možná jo, takže jim to neberu. Ale pak jsou tu další lidi, kteří letí v teplákách, v mikině, v teniskách a ten outfit vyloženě křičí. Já chci hlavně přežít těch 10 hodin v sedačce. A je to pochopitelný, jo, chápu, že si někdo na sebe veme jenom tepláky, legíny, protože někdy ty lety jsou fakt dlouhý. Jenomže jedna německá influencerka to teď pojala trošku jinak a na letiště dorazila v opravdu hodně, hodně odvážným, ačkoliv sportovním, tak hodně spicy outfitu. A zaměstnanec letecký společnosti řekl, že vypadá, jako by byla nahá, takže ji na tu palubu vůbec nepustil. Na internetu se samozřejmě rozjela klasická debata, jedni lidi říkají, že dítě je to v pohodě, může si oblíkat, co chce, druhý zase říkají, že by do letadla měl být nějaký dress code. Já si říkám, že většině lidí je to asi fakt jedno, jak do letadla vypadají. Jde jim hlavně o to pohodlí, což je pochopitelný. Tak mě zajímá, jaký je váš ideální outfit do letadla? Jste tým tepláky a mikina? Nebo si i na letu potrpíte na nějaký styl? Děláte si z letiště Fashion Week? Napište mi, v čem lítáte nejradši. 724634634. To je to číslo, můžem tady podebatovat o tom, v čem se má a nemá lítat. Myslím, oblečení. Pojďme na další song. Kelly, Love, Tied Up. Právě teď

0: na Tandy v MNEK jejich song Ten Get Back Up. Pořádná dávka motivace do čtvrtečního odpolka. Máme červenec, čas dovolených a já jsem se ptala, v čem nejčastěji a nejradši lítáte někam do zahraničí. Anička psala, že v teplákovce. Tyhle odpovědi jsem očekávala, ale máme tady už první hádku, máme tady beef, protože Michal ten zase oponuje, že teplákovky jsou za něj neomluvitelný, protože jezdíme prej vlastně reprezentovat. Jakmile opouštíme stát, je to nějakým způsobem vážná situace a měli bychom k tomu tak přistupovat. Teplákovky jsou podle Michala prostě prej no go vlastně kamkoliv, kromě doma. Pavel ten to vzal úplně za jiný konec. Ten mi napsal, Pavel Sedláček z Pardubic, dokonce se takhle hezky podepsal, napsal, že rád lítá ve slipech a že by to měl zkusit každý. No tak vzhledem k tomu příběhu, který jsme si tady říkali, nevím, jestli by někoho pustili do letadla ve slipech. Já si myslím, že to je prank, jo, jeho jsem blondětá, ale tomuhle nevěřím. Každopádně, Pavle, jestli si někdy fakt letěl ve slipech, chci důkaz, nebo tomu věřit nebudu. A pak ještě napsala Monča, ta dokonce poslala fotku svého včerejšího letadlového outfitu a ten vypadá fakt mega pohodlně, ideálně. Volný kalhoty, takže něco tak jako na půl cesty, že to není ani moc seriózní, ani to nejsou tepláky. Za mě úplně ideální volba. Moc vám děkuju za sdílení, klidně pište dál. No a my už se vrhneme na další song. Za chviličku třeba tohle. Disco Line, Starry Naši, No Broke Boys. Tenhle track si dáme za chviličku tady na Fajnu. We got that
1: hit. Fine. Vezeme ti na zrče festival Next Generation. Na Fine Boat vystoupí Gufrau, Mad 213 a DJs ND a Spirit. Vstupenky na celý Zrče festival a exkluzivní Mejdan Fajnu na lodi od nás dostaneš last minute v Morning Boost.
2: Festivalové slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
2: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
1: Back to the hits. Fajn.

Swift vám právě na fajnu dodala další dávku dobrý energie se songem Opalite. Já doufám, že užíváte čtvrtek, ale doufám taky, že se třeba nehádáte. Existují lidi, kteří se hádají takovým způsobem, že vyštěknou, ale pak existují lidi, co řeknou dobře. Ale v tu chvíli víte, že to je problém. Já jsem se dočetla příběh o jedné ženské, který v práci zakázali mít barvy vlasů, který ona chtěla, takže třeba růžovou. Nedodržovala tím nějaký jejich firemní dress code, firma prostě povolovala jenom přirozený barvy. Ta ženská řekla, jasně, v pohodě, není problém, jenomže to nenechala jen tak a začala nosit paruky. A pravidla o parukách nikdo nespecifikoval. Takže ona místo toho, aby si vzala nějakou normální paruku, tak přišla vždycky v nějaký úplně šílený. A dokonce jich měla spoustu. Jednou si vzala mulet, pak si vzala něco na ježka, pak si vzala účes, který vypadal, jako když se člověk nechá ostříhat se zavřenýma očima, další den afro. Prostě to střídala pořád nějaký crazy účesy. Takže technicky splnila všechny pravidla, ale zároveň byla nepřehlednutelná asi ještě víc, než kdyby měla prostě jenom růžový vlasy. Za mě to dává vibe takový jako chytrý horákyně a mega cením, jak si s tím poradila. A tak mě to přivedlo k myšlence, protože já miluju vlastně, když lidi dokážou obcházet pravidla kreativním způsobem. Kdy vlastně ty pravidla neporušejí, ale tak jako hezky, chytře obejdou. Tak mě zajímá, jestli se vám někdy něco takového povedlo. Že jste obešli nějaký pravidlo, ale nějak chytře. Ne, že byste prostě porušili zákon, ale chytře jste nějaký pravidlo obešli. Napište mi na 724-634-634, jestli máte nějakou takovou story. Chci jí slyšet. No a teďkon všichni chceme slyšet další song. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Jasně, že to budete milovat.

0: Ladíte fajn, 14.42 a tohle byla Ava Max a její song Spot a Fake, který se nám mimochodem docela hodí, protože jsem se vás ptala, jestli jste někdy nějak vychytrale na styl chytrýho rákyně obešli pravidla. A přišla zpráva od Davida, který právě byl trošku fake, protože chtěl jít na koncert, já vám to přečtu. Čau, moje přítelkyně strašně chtěla na jeden koncert, který byl ale beznadějně vyprodaný a lístky se nedaly sehnat vůbec nikde. No tak jsme si oblíkli černý oblečení, já jsem vzal starý kufřík na nářadí. Na krk jsme si pověsili nějaký random visačky z úplně jiného festiáku a u VIP vchodu jsme security sebevědomě řekli, že jdeme urgentně zkontrolovat, jestli jede zvuk. Prošli jsme bez mrknutí oka a užili jsme si nejlepší show z první řady. Tak tohle je za mě absolutně přesně ten příklad toho, co jsem chtěla od vás slyšet. Teda doufám, že jsem teď nikoho, respektive, že David teď nikoho neinspiroval, aby to nebylo na nás, jo? My jsme v tom když tak nevině, normálně si kupujte lístky, ale tenhle trik podvod vlastně takovej jednorázovej se mi líbí. Děkuju za sdílení, za zprávu. Za chvilku už další songy. Třeba tady Swim s jeho Lose Control. Tak za chviličku tady na Fajnu. We got that hit.
1: Fajn. Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
3: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více info v restauracích.
4: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než fajn.
5: My name is Somber.
6: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Back to the hits.
9: Right, babe.
1: Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Seven, Caitlin Aragon, jejich song I Run, další dávka energie do vašich uší a do vašich čtvrtečních životů. A mám pro vás skvělou zprávu. Za vaše milostné rozhodnutí možná nemůžete tak úplně vy, ale vaše DNA. Vědci totiž přišli s tím, že do toho, kdo nás přitahuje, může právě mluvit i náš genetický vzorec. Prej si totiž nevybíráme partnera jen podle vzhledu, ale roli můžou hrát teda geny. A mě napadlo hned to, že si tím vlastně můžete všechno omlouvat. Jestli si vybíráte emočně nedostupný partnery, někoho, kdo je plný red flagu, tak prostě to sveďte na vědu. Můžete to na to svalit, akorát by to asi někdy chtělo, aby se nám ta genetická informace nějak jako aktualizovala. Že bychom si třeba mohli nainstalovat verzi, která bude přitahovat partnery, který umějí odpovídat na zprávy. Nebo ještě líp. Partnery, který místo uvidíme, dokážou říct ano, platí. A tak dále, a tak dále. Kdyby to šlo, tak by to bylo samozřejmě krásný. Zatím ale můžem podávat jenom reklamace. Nicméně nemáte zač, máte se na co vymlouvat. Vaše DNA a moje taky má prostě asi jenom hodně specifický vkus. Aspoň, že máme dobrý vkus na hudbu. Tiffany Iris, její song Vertigo, právě teď na Fajnu.

0: David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over. Píšete mi, že jste tenhle track dlouho neslyšeli, já taky ne, ale o to víc jsme si ho užili, protože to je definice léta. No a v dalších Top Songsích budeme pokračovat za malou chvilku. Přesouváme se do třetí společný hočky, taky do třetí hodiny odpoledne. To znamená zprávy a pak zase zpátky k songům, tématům, tohle všechno tady na Fajnu. Třeba Luis Capaldi nebo taky One Republic. Dobrý songy do vašich uší za chviličku.
1: To nejlepší z hitparád.

0: v novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
4: Petice za zavedení menstruačního volna v Česku vyvolala bouřlivou debatu. Zastánci tvrdí, že by to pomohlo ženám se silnými bolestmi. Kritici naopak mluví o nespravedlivý výhodě. Fitness influencerka tvrdí, že jí letecká společnost Lufthansa zakázala nastoupit do letadla kvůli příliš odvážnému sportovnímu oblečení. Zaměstnanec letiště jí měl říct, že vypadá skoro nahá. Případ zveřejnila na sociálních sítích a rozpoutala tím debatu o tom, jestli by měl existovat dress code pro cestování letadlem. Eurovize bude mít v roce 2027 poprvé v historii kanadského účastníka. Jde o první novou zemi od Austrálie v roce 2015. Příští ročník Eurovize se uskuteční v Bulharsku. Fajn.
5: Hodina Fajn warm-upu je tady, to znamená i já, Kristý, jsem tady, čeká nás třetí hoďka, pořádně si to užijem venku krásně, čtvrtek, to je malej pátek a zároveň prodloužený víkend na cestě, co může být lepší? No samozřejmě, doplnit to dobrýma songama. Tak pojďme na to, Luis Capaldi, Survive, tímhle začnem, trošku dávka emocí, ale nebojte se, pak půjdem zase na nějaký party tracky, pojďme na to hezky takhle zvolna. Let's go!

algoritmus ti doporučí vatu. Fajn, ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

nejnovější track od One Republic s názvem Need Your Love, který už téměř před týdnem zazněl naživo v pražských Letňanech, tak doufám, že jste si ho užili i vy takhle na fajnu. A pánové, nosíte svým přítelkyním, partnerkám kytky? Možná to nestačí, možná byste se měli inspirovat pavoukama. Někteří samečci pavouků totiž před předtím, než jdou na dříví s partnerkama, jim přinesou dárek. Ne prstínek, ne parfém, samozřejmě jsou to pavouci, ale přinesou něco k jídlu. A není to proto, že jsou beznadějní romantici. Je to proto, aby je ta jejich partnerka nesežrala. Doslova, protože zatímco se samička po výkonu soustředí na večeři, sameček má čas zmizet. Existují horší první rande, ale něco na tom asi bude. Jídlo bývá jeden z nejrychlejších způsobů, jak si někoho získat, protože když vám někdo uvaří něco dobrýho, tak máte pocit, že ten člověk hned o 30% sympatičtější. Tak mě zajímá, jestli vám někdy partner něco dobrýho uvařil, případně jaký jídlo máte nejradši, když vám ho partner uvaří. Takhle inspirace zase na dálku, to se vždycky hodí. No a pokud partnera nemáte, tak samozřejmě varianta otázky je i pro vás. Jaký jídlo by vás spolehlivě dostalo na prvním randek nebo i v průběhu vztahu, kdyby vám prostě partner uvařil, co byste od něj chtěli? Pojďte mi napsat 724634634, na tohle číslo mi to hoďte. No a já vám hodím do uší další song. Robin Schulz, Sigala, Zoe Wees, AM to PM. Trošku rozjedem tu čtvrteční party. Pojďme na to.

0: Peterson nám takhle při čtvrtečním odpoledně zpívala, ať se při tom sluníčku zamilujem. Tak to je vzkaz, protože venku je sluníčko, takže ideální. A já jsem se vás ptala, jestli vám partner právě z lásky třeba uvařil někdy něco dobrýho a co to bylo, případně co byste chtěli. Nelča napsala, že její manžel jí po 13 letech manželství uvařil, chvilka napětí, to dum. Kafe. Ale zase, a teď si tu Nelča píše, ale zase je fakt, že je to kafe vymazlený. Sice všude bordel, ale kafe má i pěnu. Tak to stojí za to, nechat si udělat kafe, když pak máte celou kuchyň plnou bordelu a má pěnu, to je polehčující okolnost. Já děkuju za tuhle zprávu, doufám, že vás pobavila tak jako mě a my zůstaneme u letních songů, protože máme léto v plném proudu, dobrá nálada a musíme v tom pokračovat. Zara Larsson a její nikdy nekončící léto v tomhle tracku Midnight Sun. Už si ho dáme za chviličku, tak zůstaňte tady na fajnou.
1: To nejlepší z hitparád.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé v Příbrami.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: keep watching.
1: Tate McRae, Just Keep Watching. Song, který vás, doufám, nenechal v klidu sedět. Minimálně já jsem tady tancovala, tak doufám, že vy se mnou ladíte fajn čtvrtek odpoledne. A mám takovou lákavou nabídku. Chtěli byste si vyzkoušet, jaký to je zlomit si 20 kostí najednou? Já teda rozhodně ne. A právě proto mě úplně vyděsilo, když jsem si dneska přečetla na internetu, že lidi přirovnávají bolest porodu právě k něčemu takovému. Odborníci teda tvrdí, že se nedá bolest takhle porovnávat, vypočítávat na počet zlomených kostí. Jedno je ale jistý, bolest rozhodně patří k jedním z nejbolestivějších zážitků. A já jsem si po přečtení tohohle článku jenom řekla, že nevím, jestli to chci někdy podstupovat. Od té chvíle mám teda ještě větší respekt k všem maminkám, protože já fňukám úplně při všem. Já jsem taková ta babetka, jo, znáte to, babetka se píchla, tak to jsem já, věřím, že nejsem jediná. A pak prostě tohle je úplně jiná liga. Tak schválně, pojďme se zamyslet, jakou největší bolest jste kdy zažili. Napište mi to. Na 724-634-634, co bylo to, ta bolest, po který jste si řekli, tohle už fakt nikdy nechci zažít. Pojďte se mnou o to podělit. Ať se mám čeho dalšího bát, že jo, nikdy toho není dost. Tak napište a za odměnu další song. Giant Rooks jsou tady. Wanted Back.

0: to Disco od Ale Farben. Tenhle track, který už vás měl naladit na blížící se víkend, tak doufám, že se mi to povedlo. 15.42 a moje otázka zněla, jakou nejhorší bolest v životě jste zažili. Jirka píše, že nejhorší bolest byla, když ho kousla Agama. Poslal i fotky jeho sbírky Agam. To kousnutí asi muselo být bolestivý. Pak je další nepodepsaná zpráva. Urvanej celý nehet i s umělým nehtem. Au. To asi všechny ženy chápeme, urvanej nehet, jaká bolest to je. Michal, ten mě teda vyděsil, protože napsal, že nejvíc bolestivý bylo, když mu před zákrokem v nemocnici zkoušeli, jestli mu zabrala umrtvovací injekce. Nezabrala. Představte si ten scénář. Mě je z toho úplně zlé, úplně mě to vyděsilo před každým dalším budoucím zákrokem, takže děkujeme Michalovi. No a potom ještě Janina, Janča psala, že jí nejhůř bolela plastika prsu, že to bylo horší než porod, že se to nedá k ničemu přirovnat. Jani, to jsem nechtěla slyšet, já se na plastiku prsu taky chystám. Každopádně vám děkuju za zprávy, za chvilku, za odměnu, další songy. Jak jinak, třeba Dave Thames, Rain Dance, trošku to sklidníme, tak za chviličku tady na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

Čtvrtek odpoledne ladíte fajn a tohle byla Eva Farná se songem s nádhernou message Perpetuum Mobile. A pokud máte taky pocit, že jste někdy rozbitý, tak já pro vás mám dobrou zprávu. Pokud overthinkujete každou zprávu, stresujete se, tím větší šance je, že jste chytrý. Jo, je to tak, jedna studie naznačuje, že lidi, kteří mají tendenci všechno pořád dokola analyzovat přesně jak Perpetuum Mobile a přemýšlet nad každou blbostí, mívají taky vyšší inteligenci. Takže, jestli jste v noci na dnešek ve dvě ráno přemýšleli, jestli jste třeba před třema lety prodavačce místo naschledanou omylem neřekli miluju vás nebo něco takového, tak gratuluju, možná nejste divný, možná jste géniové. To by mimochodem vysvětlovalo, proč můj mozek před spaním odmítá vypnout a místo počítání oveček pouští kompilaci 10 nejtrapnějších momentů mýho života. A pokud to máte stejně, tak už tomu ode dneška nemusíme říkat overthinking, budeme tomu říkat intenzivní intelektuální činnost. Nemáte zač. A k tomu samozřejmě další song, rozjedem trošku tu party, čtvrtek, BB Rexa, Faithless New Religion. Pojďme na to.

0: Faithless New Religion. Už jste rozhejbaný? Jestli jo, no tak já už můžu domů. Ne, kecám, nejdeme domů. Ještě máme před sebou poslední společnou hoďku, ve který si zas dávám za úkol vás rozhejbat ještě trošku víc. Takže zůstaňte se mnou, dáme si dobrý tracky, dobrý věci. Za chviličku tady na Fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Věstku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
3: Nakupování na čínských e-shopech, jako jsou Temu nebo Shein, je dražší. Evropská unie spustila nový pravidla pro dovoz levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Cílem je narovnat podmínky mezi zahraničními a evropskými prodejci. Změny se můžou dotknout milionu balíčků, který do Evropy míří každý den. Řada hotelů a výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Místo něj ve výtahu najdete rovnou číslo 14. Výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Důvodem je dlouholetá pověra, že

čtvrteční odpoledne. Já vás vítám u naší poslední společné hoďky Fajn warm-upu se mnou s Kristý. V téhle hoďce konečně probereme to, na co jsem vás týzovala na Instagramu. To znamená ten pár, který vylezl na Empire State Building. Zasnoubili se tam. A je to přesně důkaz toho, že if he wanted to, he would. Kdyby chtěl, tak to udělá. A k tomu je i první track tematický, který si v téhle hoďce dáme. Protože to bude Alexa Dixon a její The Boy Does Nothing. A.k.a. ten kluk nic nedělá a to je přesně ten případ. Tak pojďme na to hned teď.

pátek, krásný den a k tomu Fast Boy Beautiful Life, track, který jsme právě slyšeli. Na světě žije 8 miliard lidí, ale tyhle dva našli přesně toho jednoho člověka, který s nima dokáže udělat něco naprosto šíleného. Určitě jste to viděli, je toho plný internet, všude to na vás skáče. Pár, který se rozhodl vylézt úplně, ale úplně na špičku Empire State Building v New Yorku. Protože, jak se zpívá v tomhle songu od Jay-Zho, New York je země snů, teda město snů, kde je všechno možný. Nicméně teda tenhle pár tam vlezl, dokonce se tam i zasnoubili, no jak to dopadlo, samozřejmě dostala policie a vyslechli si obvinění, ale víte co, ten příběh je nádherný a já z toho nemám nutně ten pocit, že jo, chci taky vylézt na Empire State Building, to ne, ale spíš si říkám, jaká je šance, že na světě potkáte člověka, který fakt má úplně stejně šílený nápady jako vy, který s váma do těchto věcí půjde, protože ten rozhovor mezi těma dvěma lidma musel být geniální. Hele, co kdybychom vylezli na nejvyšší budovu v New Yorku? A místo, prosím tě, neblázni, se ozvalo, jasně, jdu do toho. To musí být tak super, když najdete člověka, který tohle s váma sdílí. Takže se nedivím, že jí ten týpek požádal o ruku. Nicméně výstup nedoporučuji, jo? Neskoušejte to asi replikovat, ale přeju každému najít člověka, který bude mít radost stejně bláznivých nápadů jako vy. Je to fakt krásná story, já to sleduju od rána, už jsem viděla trilion reelsek, jestli vy taky, tak jsem ráda, že v tom nejsem sama. Ale spíš mě teda zajímá, jestli máte nějakou takhle nebo ne takhle, jo, ale jakou bláznivou věc jste zažili se svým partnerem. Každý má ten level bláznivosti jinde, takže to nemusí být nic takhle šíleného, ale pojďte mi to napsat. Co bláznivýho jste zažili se svým partnerem? Případně s kamarádem, jo, nebudem vylučovat single lidi. Napište mi na 724 634 634 a já vám do uší posílám další track. Met 213, Gufrau a taky Fiedlersky a jejich song Emauzy. Let's go!

0: Junior a jejich společný track Dřív bylo líp. To je podle mě relatable, protože často máme pocit, že dřív bylo líp, ale nebylo. Teď je dobře. 16.23, ladíte fajn čtvrtek a já jsem se vás ptala, jaký nejvíc crazy zážitek jste zažili se svýma drahýma polovičkama. Musím říct, že jsem čekala, že se trošku víc odvážete, jo, ale Michal napsal, že byl se svojí přítelkyní, bývalou přítelkyní v Dinoparku a že se jim tam moc líbilo, že si myslí, že si to užili víc než děti okolo. Když to vezmem z toho pohledu, že se Dinopark bere jako dětská zábava, tak jo, asi to může být trošku šílený, ale vlastně bych čekala něco úplně šílenýho. Janča píše, že se svou láskou jela na kole před 14 dny do Itálie k moři z Brna do Grada 860 kilometrů. To už je podle mě něco. 860 kilometrů na kole jenom ve dvou, tam hrozí nějaký hádky a tak dále. Dobře, že jste to zvládli a děkuji za sdílení. Všechno je dobrý. Jo, Dinopark je taky dobrý. Nic k nikoho nehejtím. Nicméně, za chvilku další songy. Něco romantického trošku se podle mě hodí. Bruno Mars, I Just Might. Za chviličku, tady na Fajnu.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

čtvrtek odpoledne a nám na Fajnu dohrává Beyoncé, její Sweet Dreams. No a sladký je třeba koukat na západy slunce. Je zvláštní, jak západy slunce jsou asi jedna z mála věcí, kvůli který jsou lidi ochotní na pár minut přestat scrollovat. My normálně nestíháme, pořád někam pospícháme, pořád se za něčím honíme, ale jakmile se obloha zbarví do oranžová, najednou stojí půlka lidí s mobilem v ruce, jenom kouká a říká si, to je nádhera. A prej to není náhoda. Odborníci říkají, že když se na chvíli zastavíme a koukáme na slunce, na západ slunce, i kdyby to mělo být fakt jenom pár minutek, tak nám to zlepší náladu, sníží stres a dokonce nám to pomůže se připravit na spánek. Takže možná proto nás západy slunce nikdy neomrzí, protože na pár minut máme pocit, že nemusíme nic řešit. Jen tak bejt a přiznejme si, stejně si ten západ slunce všichni vyfotíme. Pak teda zjistíme, že na fotce vypadá tak třeba 10x hůř než v realitě, nikdy se to nepodaří zachytit, ale stejně si ho dáme na storička s nějakým songem, který pak vybíráme další hodinu. Tak mě zajímá, kde jste viděli ten nejhezčí západ slunce? To je taková podle mě pozitivní téma takhle na čtvrteční odpoledne. Klidně mi pošlete i fotku, jestli máte. Kde jste viděli nejhezčí západ slunce, ať se inspirujem. 724-634-634, tam mi to posílejte. A já samozřejmě posílám do vašich uší další song. Něco pro milovníky electromusic. Chemical Brothers, jejich Go. Let's go.

0: páteční odpoledne a extrémní doják, teda aspoň já to tak vnímám. Damiano David, Next Summer. Takový song, který se podle mě ideálně hodí, když třeba někde sedíte, koukáte na západ slunce. A to je tematický, protože já jsem se vás ptala, kde jste viděli ty nejhezčí západy slunce. Verča píše, že určitě na Malaze ty západy slunce na pláži jsou přeci nej. S tím souhlasím. Západy slunce na pláži jsou za mě nepřekonatelný a já vidím ty vaše fotky, které mi posíláte a jsou všechny krásný. Z Lovosic tady taky máme zprávy, podíváme se na to, co tam máme za fotečky. Krásný, ježiš, to je nádhera. Západ slunce, Ústecký kraj, z Lovosic, pak máme taky Michal posílal z hor, pak někdo píše, že Azory, tam jsou nejkrásnější západy slunce. No takhle, podle mě je důležitý, aby vy jste si to užili, ten západ slunce, ať je kdekoliv. Pak je to ještě o to hezčí, když tam můžete být třeba s někým, koho máte rádi, ale jsem moc ráda, že jste mi ty fotky poslali. Budu se na ně dneska ještě dívat a doufám, že dneska budeme mít taky nějaký hezký západ slunce. Takže vám děkuju, budeme to tím manifestovat, no a za chvilku další songy, třeba Offenbach, Norma Jean Martin a jejich Overdrive. Tak za chviličku, tady na Fajnu. Yo, hit music
1: station. Hey. Fajn. Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smích. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes,
2: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
10: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Smit, Niall Horan a jejich song Drive Safe. Jeden z posledních tracků, který si tady společně dneska dáme, protože se blíží 5. hodina. A vy víte, co to znamená. Já se s váma musím rozloučit, náš čas vypršel, ale předávám vás do těch nejlepších rukou, protože přichází Míša, která má skvělou energii, skvělý humor a dneska si to s ní tady užijete, dnešní čtvrteční večer. Já se na vás budu těšit zase zítra, si to spolu protáhneme. Pátek, protože proč si to v pátek neprotáhnout, zítra se uslyšíme v 1 až do 6. To bude dlouhá 5-hodinovka, ale dáme si dobrý songy, dobrý tracky, jako vždycky, no teď to ani nemusím říkat. Já už to tady předávám dál, ať nezdržuju. Mějte se hezky, užívejte čtvrtek, buďte hodný na Míšu a dejte si poslední track ode mě, Stella Lefty, Boston. Takže bye babes.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování. Příklad Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávající.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
1: A před naším společným začátkem ještě v 17.01 jedny rychlý zprávy.
2: Nakupování na čínských e-shopech, jako jsou Temu nebo Shein, je dražší. Evropská unie spustila nový pravidla pro dovoz levných zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Cílem je narovnat podmínky mezi zahraničními a evropskými prodejci. Změny se můžou dotknout milionu balíčků, který do Evropy míří každý den. Řada hotelů a výškových budov dodnes vynechává označení 13. patra. Místo něj ve výtahu najdete rovnou číslo 14. Důvodem je dlouholetá pověra, že 13 přináší smůlu. Mattel představil novou sběratelskou panenku Barbie, inspirovanou videoklipem Miley Cyrus. Nechybí kožinkový outfit, výrazné sluneční brýle ani mikrofon. Novinka z řady Barbie vyjde na $60, tedy přibližně na 1300 korun.
1: Fajn. Dneska s Míšou a já doufám, že jste ready. Protože tady společně ty tři hoďky absolutně rozjedeme. Většinou se slyšíme o víkendu, občas nějaký ten music boost, no ale dneska poprvý v životě s váma Míša a Drive. Hele, jestli dneska nejste probraný, vlastně už je to v klidu. Jako po 17. hodině si myslím, že by se mělo pouze a jenom chillovat. A na Fajnou vám vždycky pomůžou k nějakému správnému chillu naše songy. Za chvilku Charlie XCX, ale teďkon Pink Panther za Larson, jejich Stateside na Fajnou.

neskutečná Charlie XCX 360. Pro lepší čtvrtek na Fajnu. Při dnešním Fine Driveu s Míšou. A my si i takhle večer musíme říct, co je dneska vůbec za den. Například libový narosky má třeba Lindsay Lohan, která slaví 40. Krásný kulatiny. Já doufám, že si tu malou holčičku prostě pamatujete. Například z Pasti na rodiče a z takovýhle filmu. Nebo Margot Robbie, 36 let. Prostě Barbie, co na to víc říct. No ale třeba já bych řekla, že Margot Robbie je podle mě mladší. Já bych jí tolik netypla, no třeba Burna Boy, 35 let, no ty 30/40 se nám tady nějakým způsobem hromaděj. Ale pozor, je taky světový den UFO, což jako, kdo by nikdy nechtěl jet UFO, že jo? Nikdy jsem ho neviděla, asi v životě neuvidím, ale je to cool a zrovna dneska světový den, proč ne? No a taky narosky slaví jeden konkrétní song. Tohle je Ariana Grande, její Break Free. Song například mýho mládí, i když mládí je asi silný slovo, vyšel před 12 lety, mě bylo 11, jo, tak to by se dalo říct mládí. A věřím, že většina mých vrstevníků to má úplně stejně. To znamená, teď si společně pořádně, ale pořádně zavajvujeme. Takže Ariana Grande, Break Free, na Fajnu, pojďte do toho s náma, stojí to za to.

jsme společně na fajnu rozlouskli Kellyn, Sofian Mešmeš, jejich Pistácie. No a za chvilku hvězda Next Generation našeho programu pro mladý umělce. Neskutečná, mladá, talentovaná Rugail, její Pretty on Paper. Člověk, který nejenom, že umí krásně zpívat, ale taky neuvěřitelně anglicky, myslím, že to můžete slyšet. A za chviličku malinko odbočíme, protože se společně budeme bavit o alkoholu a Čechách. No, je to s náma hold špatný, ale o tom až za chvilku na fajnu. Are you ready for this?

0: This is One Republic. Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
13: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více info v restauracích.
14: Fajn, vždycky hot,

Hvězda naší Next Generation, Rugail, její Pretty on Paper, krásný song, který nám dojíždí při Fine Driveu. A pojďme se podívat na to, jakými Češi jsme doopravdy alkoholici. Jde i hlavně o to, jak moc je pití alkoholu v Česku normalizovaný, protože podle studie je to až moc. Celkově se otvírají nové otázky, jestli bychom spíš se neměli trošku krotit, protože většina lidí prostě jde na jedno třeba večer si sednout, no a samozřejmě jedno znamená tři, pro někoho tři znamená čtyři a tak dále a tak dále a takhle to vlastně pokračuje. Pak k tomu občas přibyde i nějaký ten panáček a není to úplně vlastně OK. A mě zajímá, jaký názor na to máte vy? 724-634-634, Češi a alkohol. Co si o tom myslíte? Do té doby dáme nějaký ten song, třeba Tim Impala, Janine, song Dracula, právě teď u nás na Fajnu.

Janine, jejich Dracula. Song, který nám zlepšuje večer u nás na Fajnu. A my si společně jdeme popovídat o alkoholismu u nás v Čechách. Já jsem se vás ptala, jaký na to máte konkrétně vy názor. A napsal mi třeba tady Pavel. Ahoj, já si myslím, že alkoholismus je sice obrovský téma, ale zároveň už se to řeší až moc. OK, to asi nevím, jak úplně přesně si mám vyložit, ale souhlasím, že se to řeší často. Hlavně u nás v Čechách, třeba například jsem slyšela, že se jedna moje kamarádka bavila s Dánem a třeba u nás v Česku se říká piješ jako Dán, no ale naopak Dánové právě prej zase tolik nepijou, to spíš my Češi jsme s tím alkoholem takový malinko ostřejší. No a s čím jsme na Fajnu vždycky ostrý, tak jsou naše songy, ale samozřejmě my jsme ostrý v dobrým. Teď už Jonas Blue. Fast Car, dejte si tenhle banger společně s náma, stojí to opravdu za to.

0: Jonas Blue, Dakota. Jejich Fast Car. A jestli i vy třeba jedete v autě rychle, tak dávejte pozor, protože když posloucháte fajn, tak by vás to mohlo dost rozhodit. Minimálně naše songy nebo super témata samozřejmě. A nebo právě song, který za chvilku uslyšíte. Hurts, Powerful Disco Machine, jejich Wonderful Life. A tenhle song není jen tak ledajaký. Já bych věřila, že kdybych vám pustila ten originál, tak byste absolutně nevěděli, z jakýho je roku. Je z roku 2010, no ale proč ho hrajeme v nejmladším rádiu, furt se chlubíme, jak hrajeme to nejnovější. No tak je to strašně jednoduchý. Wonderful Life od Hurts už existuje, říkám, bůh ví kolik let. No ale minulý rok, v roce 2025, si německý DJ Purple Disco Machine řekl, mohl bych to malinko vylepšit. No a vzniknul tenhle super remix. No a protože ho na fajnu milujeme, tak se ho společně dáme. Už za chvilku.
1: Fine Life. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Kate McRae, její Revolving Door, song, který nám na fajnu zlepšuje ten večer, no vlastně odpoledne, až za pár minut budeme mít večer, ale to nevadí, my i tak si celou tady tu denní dobu totálně zpříjemníme. Bude tady Olivia Rodrigo, která prostě potvrzuje, že je královnou naší generace. Dřív jsme si mysleli, že je to spíš třeba Taylor Swift, protože co si budeme, prostě její songy jsou number one absolutně, ale absolutně všude. No ale nově se ukazuje, že už jí tady ta její vlastně konkurentka, bývalá kamarádka dohání. Dřív jsme si mysleli prostě, jak je to jasný, no ale bohužel, očividně trendy se extrémně mění. Hlavně po vydání její nový desky You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love a já doufám, že jste na ní pořádně naladění. Bohužel songy v našem playlistu tady z té desky ještě nemáme, ale to neznamená, že si od Olivie něco společně nemůžeme dát. Teď už Bad Idea Right u nás na fajnu. Dejte si tenhle banger s náma, stojí to za to.

Chabuzi A Bar Song. 17:57. Song, který nám tady v klidu uzavírá naši první společnou hoďku dnešního Fine Driveu. A v té další se budeme věnovat například cestování a taky podcastům, no ale na to si budete muset ještě počkat.

0: nejlepší z TikToku.
1: Fajn. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš

0: Právě teď máme 27 stupňů Celsia, což je i dnešní maximum, nejmíň 17. A celkově by už neměly být žádný srážky, spíš naopak. Prostě celkově by se měly vidět sluníčko, no a ten západ slunce, ten by měl být taky moc krásný.
1: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

dneska s Míšou. Já doufám, že jste plně ready. Je to tady, Fine Drive s Míšou pokračuje, naše druhá společná hoďka startuje. Já doufám, že jste rady například na téma reality show a nebo cestování. Jo, cestování. Může to být krásný, může to být špatný, může to být levný, může to být drahý, no ale o tom až za chvilku. Fine Drive. No a teďko Lady Gaga, její Dead Dance, něco, co nám ten večer ještě víc příjemní a naladí.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

American Girls. O jeho ženách toho tolik nevím, ale vím, že nafajnuje tenhle ten song vždycky obrovský, ale obrovský úspěch. Stejně jako náš novej podcast o reality show RUD1. Konkrétně se tenhle pořád jmenuje Posedlý RUD1. Moderuje ho naše super moderátorka a moje úžasná kolegyně Kristýnka, která sama v reality show byla, to znamená, že se v tom prostě vyzná. Já osobně zkušenosti nemám, ale zrovna ten podcast je fakt fajn. Sice dobře, reality show nejsou úplně můj šálek čaje, ale podcast stojí za to. Určitě na našem YouTube kanále, kde jsme jako Fajn Rádio, nebo třeba i ty ústřižky na našem Instagramu, kde jsme taky jako Fajn Rádio, stojí za to. Puste si to, dejte si to. No tak, hele, zabere vám to pár sekund minimálně, ty rýska prostě na tom Instači. A jak říkám znova, stojí to za to, stejně jako další song Loy Red Eyes na Fajnu. Právě teď, dejte si tenhle banger společně s náma.

0: téma cestování, výletů a všech takovejhle věcí. Například České dráhy spustily letní jízdenku. Cestovat můžete úplně neomezeně, prostě jenom jednou zaplatíte. No a mě zajímá na tuhletu novinku, nebo vlastně ne novinku, ono je to každý léto, váš názor. 724-634-634. Napište mi a za chvilku se o tom společně malinko víc pobavíme, protože já osobně jsem k tomu trošku skeptická. Co si budeme, když letíte letadlem, tak je to rychlejší a upřímně i levnější než ty vlaky. Nemusí se to úplně zdát, ale je to tak. No a právě České dráhy se snaží tomu malinko konkurovat. No ale víte co, o tom až za chvilku. Do té doby třeba neskutečná Gracie Abrams, její Dead So True. Song, který věřím, že vám zlepší večer. Celý úplně za chvilku na fajnu.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

vyvolává extrémní nostalgii Gracie Abrams, jejich Dead So True. A my se společně na Fajnu jdeme podívat na letní jízdenku Českých drah, protože právě České drahy spustili tady tu special věc. Jednoduše cestovat můžete úplně neomezeně po dobu 7 nebo 14 po sobě jdoucích dní. Je to jízdenka, kterou si koupíte, má trvanlivost 1. července až 31. srpna. No ale je to malinko komplikovanější. Ano, na té jízdence budete mít platnost 1. července až 31. srpna, ale ve chvíli, kdy vám ji někdo označí, tak buď bude platit 7 dní v kuse, anebo 14 dní v kuse. Je to čistě na vás. No a jedna varianta stojí 695 korun a druhá stojí 1390 korun, což vlastně vůbec nezní špatně. Ve chvíli, kdybyste šli na nějaký 14-denní trip, tak je to vlastně mega cool a svým způsobem by se dalo říct, že i docela levný, protože ve chvíli, kdybyste tu jízdenku neměli, utratili byste mnohem, ale mnohem víc peněz. No a celkově jsem se vás ptala na názory právě na tuhle tu jízdenku. No a například tady mám zprávu, cestovat v létě po České republice vlakem má svoje kouzlo. Člověk může s kamarády pod stán užít si pivko a nemuset řídit. Za mě super věcička. Souhlasím, jenom příště poprosím jednu věc, jméno, prosím, potřebujeme podpis, hrozně se to u nás řeší, potřebuju mít komu poděkovat a posílám komukoliv, kdo to napsal, bohužel bez jména, další super song, Topic Niko Santox, song Buddy u nás na Fajnu. Užijte si banger s náma.

neuvěřitelná skupina Imagine Dragons, jejich Bad Liar, song, který nám zpříjemňuje dnešní Fine Drive. Fine Drive, který je poprvý s Míšou, naše úžasná premiéra. K premiéře se hodí i nějaká ta osobní storka. Já jsem si říkala, že musíme prostě trošičku to tady vylepšit mojí osobností samozřejmě. Já jsem dneska byla na výletě se svým kamarádem a tady tu hoďku jsem pokřtila, prostě hoďku výletů, dovolených a všech takovejhle věcí. No a byla jsem na výletě, kde jsme poznávali kouty Prahy. Už tak to zní trošičku zvláštně, ale jde prostě o to, že samozřejmě okraje Prahy ve chvíli, když tam třeba nebydlíte, tak jsou malinko neprobádané. A zatím si docela stojím. No a právě dneska jsme s kamarádem byli probádat okraje Prahy. No a já jsem si říkala, že vlastně Praha je mnohem hezčí, než bych jako čekala. Protože já osobně prostě znám to centrum, ty nejvíc mainstreamové památky, jako asi vždycky, jako asi všichni. Ale prostě tím, že nejsem rodačka z Prahy, tak úplně mi moc ty jiný místa jako neřekly. Ale zase na druhou stranu opravdu doporučuji, jestli máte rádi aspoň krátký výlety, doporučuji okraje Prahy, stojí to za to. No a co taky stojí za to, tak jsou naše songy. Benny Kristo, jeho Vlajka právě teď na Fajnu.

0: Your husband is coming.
1: Neskutečná Ray, její Where is my husband. Banger, který nám dojíždí při malém pátku, neboli při čtvrtku, při Fine Driveu na Fineu. A my si společně už za chvilku zalítneme do Dubaje, kde se staví něco úplně novýho. Jestli je to dobře, jestli je to špatně, no, to máš za chvilku. Taky budou naše super songy, například Zara Larsson, její Midnight Sun. Například na našem Instagramu, kde jsme jako Fine Radio, tak nám vyšel super reel právě tady s tím songem, kde prostě nechceme, aby už bylo takový vedro, chceme, aby se malinko ochladilo, aby jsme se tady nepařili a tak dále a tak dále. No tak buď se podívejte na náš Instagram, kde jsme jako Fine Radio a můžete si právě zavajbit společně s náma, no a nebo za chvilku na Fineu si můžete taky zavajbit na celý tenhle song.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
8: Instagram,
7: YouTube,
8: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
8: Fajn. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
7: Jsme fajn. Fajn Radio.

Richman, Million Dollar Baby. Při Fine Driveu. 18.50, krásný čas. Stejně jako krásná cesta až do Dubaje. Protože v Dubaji staví budoucnost cestování. Minimálně tenhle ten popisek jsem četla. No a jde o to, že od roku 2032 chtějí provozovat největší letiště na světě, kam se narve až 430 letadel. Ale na rovinu, já se nedivím, Dubaj je celkově relativně nový město, mají tam takový ty hlavní obrovský budovy, které jsou extrémně influ-friendly a ty lidi tam prostě chtějí jezdit. Jednu věc, kterou bych na Dubaji mega ocenila, tak je ta bezpečnost, ten bezpečnostní systém. Ano, je to tam v určitých ohledech trošku tumáč, ale zase alespoň se tam nekrade, je to tam bezpečný v rámci možností, chápeme se. No ale celkově, co se týče cestování, tak věřím, že sice Dubaj byla trend tak před 2 lety, ale i tak tam furt lidi jezdí prostě několikrát do roka, dokonce jsem i zjistila, a prostě furt to nějakým způsobem trend je. Stejně jako trendy jsou naše songy. Teď už Sabrina Carpenter, její menší Child. Banger, který si společně dáme u nás na Fajnu.

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Letní

0: Fajn Drive.
1: Startuje poslední hočka dnešního Fine Driveu a celkově vysílání moderátorů na Fineu. A jestli jste se dneska nenaladili, hele klid. Stává se občas, člověk nemá den, ale já věřím, že vy svůj den stoprocentně, ale stoprocentně máte, protože jste dneska minimálně teďkon večer s Fajnem. No a za chvilku budeme rozhodovat o songách, který budou v našem playlistu, nebo třeba si dáme ženskou logiku. Jste s Míšou na Fajnu a ta prostě nesmí chybět. Fine Life. Stejně jako Beverex a Faithless, jejich New Religion u nás na Fajnu.

heeft. Jede Fate of Ophelia, my se pojďme podívat na nás ženy, jak to funguje. Protože se prý dožíváme vyššího věku, plus minus o 5 až 8 let. No ale je to jednoduchý, prostě muži chodí většinou, říká se to teda, není to úplně pravda, dřív třeba do důchodu. No a my se dožíváme vyššího věku hlavně proto, že oni mají právě od nás plus minus těch 5 let v důchodu klid. No a co by dělali, kdyby ten klid neměli?

David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me u nás při Fine Driveu na Fajnu. A já mám na vás jednu obrovskou otázku. A taky telefonní číslo 724-634-634. Mám připravený dva songy a zajímá mě, který z těch dvou je nejvíc top. A jako takový menší překvapení, dneska si ten jeden song i pustíme. Je to něco z našeho playlistu, co je prostě skvělý. Number one, Kopretina, Benny Cristo. Hrozně oblíbený song našich posluchačů, takže možná vyberete jedničku. No a není to stoprocentní, třeba taková Rugale by to mohla přebít. Její novinka The Dress I Want. Tyhle dva songy vyšly plus minus ve stejnou dobu. Je to plus minus týden, dva zpátky a oba dva sklidili ale obrovský úspěch. No a mě zajímá, který song sklidí větší úspěch u vás. 724-634-634. Napište mi a za chvilku vybereme. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia.
12: It's Sabrina Carpenter.
1: Music.
7: Fine.

Těch White Keys. Song, který nám dojíždí v 19.21 při Fine Drive na Fajnu. A my společně jdeme na to velký rozhodnutí. Já jsem před chvílí vám pustila dva songy a ptala jsem se, který z nich je nejvíc top. Na rovinu myslela jsem si, že vyhraje ten druhý. Byl tady Benny Kristoho Kopretina nebo Rue Gale a její The Dress I Want. No a tady máme vítěze. Já samozřejmě nechci Rue Gale nějakým způsobem podceňovat. Její songy jsou krásný a já osobně mám. A je to hvězda naší Next Generation Češka, která umí extrémně dobře anglicky. Na druhou stranu jsem věděla, že posluchači Fajnu mají Bennyho Krista a jeho Kopretinu fakt rádi, no ale očividně toho nestačilo. Asi tady v tu chvíli neposlouchá jeho skalní fanbase. To znamená, že už teď je na Fajnu Rue Gale, The Dress I Want.

0: With the MC, Bees and Honey, at the party, tady ta party na fajnu prostě jede, ale pomalu končí. A já doufám, že jste ready na další a vlastně jeden z posledních songů našeho vysílání. Tohle je Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Song, který nám neskutečně obohacuje náš letní playlist na fajnu. A jak už jsem před chvílí zmínila, my se za chvilku budeme muset rozloučit, ale nebojte, budou tady třeba hvězdy Next Generation, neboli programu pro mladý umělce. A já věřím, že vás to taky mega bude bavit. To znamená, zůstaňte s fajnem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička?
3: Chceš pracovat od pondělí do pátku
4: a mít volné víkendy?
5: Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi?

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Robin Schulz, Sirin, San Martin, World Gone Wild. Poslední song, který si společně užíváme na Fajnu. Teďkon to extrémně znělo, jako kdyby Fajn končil. Ne, Fajn nekončí. Dál se her budou hrát songy, bude Next Generation, prostě bude toho mega moc, jenom prostě já odcházím. Já doufám, že dnešní Fajn Drive s Míšou stál za to. No a teďkon už Chemical Brothers, jejich Go. Rozejte ten večer i s Fajnem.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky

0: Posloucháš Next Generation na Fajn Rádiu. Já jsem na naši, zpěvačka a producentka a dneska jsem tady dostala pár minut prostor vám pouštět jak svý songy, tak své oblíbené songy, které mě nějakým způsobem inspirují. A ten playlist, songy z playlistu, který si dneska budeme pouštět, tak jsou spíš v takovým melancholičtějším romantickým vibeu a já doufám, že se vám budou líbit tak jako mě a že dneska se mnou zůstanete až do konce. A první song, který si pustíme, je můj úplně nový song, který vyšel minulý týden, jmenuje se Garden Angels a my si ho pustíme už teď.
1: Next Generation.

0: generation.
1: Tak tohle bylo Garden Angels, já jsem na naši a tenhle song si můžeš už teďka pustit na všech streamovacích platformách, taky na YouTube, kde k němu vyšel nedávno vizuál. A my se posuneme k dalším songu v mým playlistu. Pustíme si song There's a Honey od skupiny Pale Waves, kterou jsem objevila už asi nějakých 8-9 let zpátky, když jsem byla poprvé tady v Praze na koncertě kapely The 1975. A Pale Waves hráli tehdy jako předskokani a naprosto mi učarovali. Poté si pustíme song, který se jmenuje Saturate od kapely Saatchi6.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháš Next Generation na Fine Radio, já jsem na naši a dneska si pouštíme songy z mýho playlistu. A tohle bylo Saturate od kapely Saatchi Six a dále si pustíme song od mý velmi oblíbený americký zpěvačky a hudební producentky Ethel Kane. Song se jmenuje Crush. Následovat bude song od kapely Deftones, která se na scéně pohybuje už od 80. let, ale pořád jsou velmi aktivní. Minulý rok vydali album Private Music, který byl velmi úspěšný a jsou pořád ve formě. My si od nich pustíme song s názvem Sextape z alba Diamond Eyes. Hey!
0: Next Generation.

0: Generation. Number one hit music station.
1: Posloucháš Next Generation na Fine Radio, já jsem na naši a právě dohrál song Sex Tape od kapely Deftones. Jako další song si pustíme moji velmi oblíbenou kapelu s názvem Bring Me to Horizon. Já jsem měla nedávno možnost je vidět poprvé naživo v Hradci Králové v rámci festivalu Rock for People, kde ukázali úplně naprosto skvělou show a vřele ji doporučuji každému, kdo má rád dramaturgicky propracovaný show s příběhem. My si pustíme song s názvem Follow You a následovat bude song Granite od kapely Sleep Token a song Home With You od umělkyně FKA Twigs. Here we go. Number one hit music station. Next Generation.

Fajn. Posloucháš Next Generation na Fajn rádiu, já jsem na naši a právě dohrál song s názvem Home With You od umělkyně FKA Twix. A my se pomalu blížíme ke konci tady mého dnešního bloku a já moc děkuju, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že vás to se mnou bavilo a jako poslední songy si pustíme mý opět dva songy. Pustíme si opět Garden Angels, který hrálo už na začátku. Pokud se vám song líbí, budu moc ráda, pokud si ho pustíte kdekoliv na streamovacích platformách nebo taky na YouTube, kde k němu vyšel vizuál. A jako další si pustíme jeden z mých starších songů s názvem Sinnessence, na kterým jsem pracovala s producentem Rainerem. Turn it up. Next generation.

0: Posloucháš Next Generation na Fine Radio. Já jsem na naši a právě dohrál song s názvem Sinnessence. Já se s tímto songem s vámi dneska loučím a budu se na vás těšit někdy příště. Pokud vás dnešek se mnou bavil, budu moc ráda, pokud mi napíšete třeba, který songy konkrétně vás bavily, co vás na nich bavilo. Například na Instagramu, kde mě najdete jako na naši, nebo na kterékoliv jiné sociální síti. A budu se těšit zase někdy příště. Hezký večer.
1: Next Generation.
2: Number one hit music station.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Ebons. It's Olivia Rodrigo.
3: Please make some noise.
4: My name is Somber.
5: Welcome to the show.
6: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
6: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pojistky na auta, životka i hypotéky už mají všichni.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Je důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít snědat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
7: Instagram,
0: YouTube,
7: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn rádio.
7: Here we go.
8: Here we go.

Myslel jsem si, jak tě znám, odpustil bych ti cokoliv. Celý život žiju sám, jsem zvyklý na to, že bolí. Tak se nediv, že to vidím trochu jinak, že z mých očí cítíš takovej klid. A že neřeším to, jaká jsi dřív byla.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Není důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: rata, trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Instagram Fine Radio.
2: Instagram.
3: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
1: Dej follow a buď stále v obraze.
3: S Fajnem.
2: Instagram.
1: S Fajnem.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: kterou nemusíš hledat. Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn. Are you ready for this?
0: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
0: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
5: Here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronze.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn.
2: Vždycky, ho?
0: Vždycky.

0: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.
0: Fajn. Fajn. Vždycky hot.